0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka, krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Jiří Korn, Rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tame. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože slyší, líbí se mu, jak jsou udělané, když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudu
0: jmenovat. Ne, nebudeme jmenovat, aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se to bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak knihu. Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, oh. A text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text, tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou, kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit.
1: Text? No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, O nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já
0: nehledáme senzace, jenom se faktáme.
1: Ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže naschledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Muž byl spojen s ženou, jak proud řeky s břehem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem, žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete?
1: Ne, já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte přivést té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat a i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám to není, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte zdatnou kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku.
2: Aha.
3: Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No to musí vypadat.
2: No dovolte, chytrá, víte, že to vypadá, ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to,
3: ukažte
2: je,
3: mi.
2: To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já jí platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal Nejlepší přítel člověka přes plochu ocetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Co chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Mm-mm. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
2: Slyšíme.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zeměníst. Zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám. Jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka. Pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: Jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Ale tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat Šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned...
10: Prosím.
9: Já vám to vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany. A druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám... Co to tady máte? Moment, vy tady... Co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? No. Stávku, kás.
10: No, každý se musíme nějak živit, že?
9: No, to houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký... Co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom jí zase dáte a ofotíte si to, tam máte záru. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho, to pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já no. Jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli
4: se
3: toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý triko tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry, jsi skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako.
4: Tak jako. Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže, takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla, takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Rzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je čas Spartakiádě.
2: Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je čestné místo. To je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
5: Děkuji.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
5: Dobrý den, pane.
6: A už bych si, voda Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: cestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to schrudimská dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, děkujem. Píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem

0: posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
1: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
2: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Herzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
3: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
4: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
3: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak, jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
4: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako co platný. Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co vám přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráte dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. Tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem a ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
3: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
4: To je jaký kámen.
3: Aha, kámen. A to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
4: Vesmírný kámen.
3: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsem měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, kde to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
1: Teda ty mi dáváš, Pavle.
2: Češka otázka? No.
1: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
2: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
1: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
2: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
1: tak,
2: kde to je.
1: No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo,
2: zvláštní,
1: no, asi říkejme
2: doufám,
1: tomu, že mohlo.
2: Neotevřeli nějaký
1: ale
2: krimi případ.
1: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
2: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Ždorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyní, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili, že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Očkování v lékárnách by v Česku mohlo být možné od poloviny příštího roku. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákopech na Českolipsku. V případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude rozhodovat vrchní soud v Praze. A dnešek bude s jasnou oblohou, odpoledne místy přibude oblačnost a bouřky. Teploty čekejme tropické, 33 až 38 stupňů. Jsou tu první ranní zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat naočkovat taky v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením.
2: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
2: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
4: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
2: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Pro dopravu je otevřený historický most v Zákopech na Českolipsku. Pískovcová stavba na Výparovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřena od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
0: Dva lesní požáry v lesích v okolí Nového Boru založila minulý týden ve středu podle policie 49-letý muž. První požár u obce Prácheň zapálil nedopalkem cigarety, druhý u obce Okrouhlá založil tak, že v lese zapalovačem zapálil suchou trávu. Případy žhářství zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek. Podle mluvčí policie Dagmar Sochorové ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši škody, která se vyčísluje. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze spionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář, píšící pro deník tamní komunistické strany. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Sport. Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecka po týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali už po 35 minutách 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hetrikem Gavin Burker. Na ledě se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa.
1: Počasí.
0: A po tropické noci nás dnes čeká jasná až polojasná obloha. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo i bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Odpolední teploty 33 až 36, na Českolipsku až 38 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem je kvůli práci na inženýrských sítích zaveden až do prosince v ulici Šluknovská v České Lípě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Teď už tady 4 minuty po 5. hodině 4. srpna v kalendáři, je tu úterý a hned tady v brzkých ranních hodinách můžeme popřát příjemný poslech a hlavně úspěšný den. Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Liberec a můžeme nastínit, že nás už za okamžik čeká cesta k někdejšímu výzkumnému ústavu textilních strojů v Liberci. Dnes už tedy společnost VUTS také můžeme doplnit, zdaleka nevyrábí jen textilní stroje a jelikož letos slaví 75. narozeniny, my se společně právě na toto místo vydáme už za okamžik, a to v dnešní první reportáži. Přejeme nejen příjemný poslech, ale pokud možno poklidné úterní ráno v naší společnosti.

0: Píseň ikonická a také nestárnoucí právě s Helenou Vondráčkovou a písní Nač vlastně v půli vzdávat mač jsme měli možnost odstartovat úterní ranní vysílání. Vítáme vás do něj. Popřejeme hlavně příjemný poslech a také vydařené úterý dnes s datem 4. srpna. A připomenout můžeme 75 let. Ty totiž slaví letos kdysi světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce. Jenže doba pokročila a tak vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala jen záběr, je o dost širší. Tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet snad všechny možné výrobní nebo obráběcí stroje, přesně podle požadavků zákazníků. Ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady řešíme projekty robotického šití, to je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. No.
5: Jak se to hlídá, aby nešel na křivo třeba?
3: Naučíme tvar toho robota, vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
5: Takže nahradí ty šičky, které by to nevím jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
5: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazňuje Jaromír Ficek.
1: Dřevěný lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje, unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on pokaždý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
6: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
5: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
6: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty studie, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotické broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí dnes očekáváme v Libereckém kraji? Můžeme doplnit, bude jasné až polojasné. Odpoledne bude přechodně i více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou také přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Nejvyšší denní teploty ale 33 až 38 stupňů Celsia. Na horách 29 až 32 stupňů. Tak takové počasí nás bude doprovázet v úterý v Libereckém kraji.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: S jakými změnami musí počítat cestující v liberecké městské hromadné dopravě? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Stavbaři mají vyměnit 2,5 kilometru vodovodního potrubí od zdroje pitné vody u rybníka Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. Mezi Jablonným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku nejezdí vlaky. Důvodem je zahájení zhruba měsíc trvající plánované údržby a opravy trati. Rychlíky i lokální spoje jsou v daném úseku nahrazené autobusy. Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení tak, aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku včera překonala rekord pro Moravu a Slezsko. Stanice Českého hydrometeorologického ústavu tam naměřila 39,9 stupně Celsia. Teplotní rekord v pondělí padl zhruba na třetině stanic, které fungují alespoň 30 let. A dnes bude jasno až polojasno, odpoledne čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Teploty budou tropické mezi 33 až 38 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely silnici třetí třídy v obci Plavy na Jablonecku 100 metrů před a za tamním podjezdem. Objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Českého rozhlasu Liberec, které pro nás připravila Lída Jiroutová. 5:32 v kalendáři 4. srpna. My jsme rádi, že i dnes jste si během ranní hodiny naladili Český rozhlas Liberec a můžeme tak nastínit, kam se vydáme ve vysílání už za okamžik. A jen doplňme, že chytrá houba z Uherců na Lounsku aktuálně dobývá svět a zemědělci to určitě ocení, neboť se snaží změnit i přístup v Česku. Nový biofungicid podle výrobce dokáže totiž nahradit i zaběhlé chemické postřiky. Tak jak konkrétně to tedy funguje, případně jak by to zemědělcům mohlo při práci pomoct? To se za okamžik dozvíte v další reportáži úterního dobrého rána.

0: S Martou Kubišovou jsme vyslali depeši 9 minut po půl šesté v našem dobrém ránu, které hlavně tedy přejeme vám a to našim posluchačům. Vydat se můžeme také v tomto momentě za hranice Libereckého kraje a hlavně se vydáme za zemědělci. Místo chemie, houba a nejen tak ledajaká. Můžeme doplnit Pythium oligandrum, to je chytrá houba, která by podle českého výrobce nově mohla nahradit běžné chemické fungicidy. Jde o český patent, který zatím používají hlavně zemědělci v zahraničí. Ročně z laboratoří v Uhercích na Lounsku do světa zamíří až 120 tun této houby.
1: Chytrá houba se vyznačuje tím, že je hyperparazit, což znamená, že parazituje všechny ostatní houby a primárně ty patogenní. Takže my vlastně z toho důvodu můžeme používat jako registrální fungicid, který vlastně požírá ty patogeny.
2: Popisuje Ivana Suchánková ze společnosti Biogama, na jakém principu houba Pythium oligandrum nebo také chytrá houba funguje. Svou centrálu, kde houbu odborníci pěstují, mají v Uhercích na Lounsku.
1: Máme teďka biotechnologickou výrobu, která je teda v Ústeckém kraji a vlastně jsou to sterilní prostory, kdy my jsme schopní tu houbu vlastně množit, formulovat a pak si ji sami balíme a právě posíláme do 45 zemí světa.
3: Největší odběratel je Čína. Zároveň obrovský potenciál toho, kam i se jako vyvíjíme, je do plodin, které jsou buď nízkoreziduální, ale většinou jdeme po těch drahých plodinách. Takže těch, co vám končí na stole, ty reálně jíte. To naše zaměření je, jak říkám, no, na ty table crops, na ty věci, které končí na tom stole, na ty drahé plodiny, kakao, banán.
2: Upřesňuje mluvčí společnosti Šimon Heidenreich. Prosazení biologického fungicidu v Česku není vůbec jednoduché. Zemědělci jsou tu podle Ivany Suchánkové velmi konzervativní a spíš používají chemické prostředky.
1: Abyste přesvědčil někoho, aby používal vaše produkty, musí si je několik sezon zkoušet. Když přičtete těch několik sezon, to jsou 2-3 roky, k době, kterou trvá zaregistrovat ten produkt, což může být až 10 let v Evropské unii, tak to jste na 15 letech.
2: Po ověření účinnosti chytré houby by se biopostřiku nebránil ani chmelař Aleš Mašanský. Klíčová je ale cena.
4: Naším zájmem je používat co nejméně té chemie. Chemie jsou náklady, to znamená, potřebujeme tu produkci dělat co nejlevnější a co nejšetrnější. Takže jedině dobře, uvidíme, čas ukáže tu účinnost a pokud se osvědčí, rádi budeme používat.
2: A houba by v budoucnu mohla pomáhat i s dalšími problémy v zemědělství.
1: My se specializujeme hodně na nemoci půdy, takže celkově jmenuje to root rot v angličtině, takže na fusarium, verticillium, cokoliv, co vlastně v půdě dělá neplechu.
2: Shrnuje další směřování Ivana Suchánková. Z Uherců Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes nám bude pokračovat léto, jak se patří. V Libereckém kraji očekáváme teploty mezi 33 až 38 stupni Celsia. Na horách naměříme mezi 29 až 32 stupni. Očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou také přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr k tomu a biometeorologická předpověď pro dnešek na Trojce na nejvyšším stupni zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Úterní dobré ráno pokračuje, je v čase 11 minut před 6 hodinou. Taká otázka na vás. Zdali byste také zkusili uhodnout, případně jestli tušíte, co učarovalo herečku a také výtvarnici Ivu Hitnerovou. A já můžu doplnit, že jde o terénní auta. O své lásce před časem také vyprávila v našem zábavném pořadu.
1: Moje vášeň pro terénní automobily vznikla před mnoha lety na ostrově Rodos, kde jsme si půjčili auto, jako to ostrovní, a kde jsem poprvé jela tím jeepem a jela jsem po těch horských cestách a teď jsem pocítila takovou tu krásu. Cizí auto, to je velká výhoda, že jo, že vám jedno přes co to berete, že jo, bylo to z půjčovny. A teď jsem vůbec to manželovi nepůjčila, pořád jsem řídila a on viděl, jak jsem šťastná a říkal, hele, tak sjeď tady, my jsme byli na takový ty odvrácený straně toho Rodosu, kde nejsou žádný ty hotely a tak. A mezi těma skalama byla taková písečná malá pláž a Petr říkal, tak jeď na tu pláž. Jako, a já jsem říkala, Petře, na pláž nezaboříme se. A Petr říkal, prosím tě, v každém druhém americkém bijáku jezdí po pláži, to je udusaný, tak tam zajeď. A uvěd, tak já jsem sjela na tu pláž, říkala jsem, nezaboří. A říkala, běď. Tak jsem běla asi 5 metrů na tu pláž, okamžitě jsme se propadli, že jsme zůstali sedět a můj muž se a říkal, nebuď hysterická, hlavně nebuď, já jsem neřekla ani jedno slovo, hlavně nebuď hysterická, všecko se dá řešit, všecko se dá řešit. A tak já jsem koukala dál z toho okna, on běhal kolem toho auta, teď tam sbíral takový to lupení z těch palem, že to podkládal pod to auto, si to vůbec nevšímalo, že jo, že a on najednou takhle jako zbystřil a v moři tam plavala bojka. A to jsou takový ty bojky, co si dávají potapěči, aby bylo vidět, že tam někdo plave. Tak on si najednou nepochopitelně rozběh do toho moře k té bojce, vytah za ten provaz toho potapěče, ten koukal jako blázen, když ho vyndal jako z té vody, ale měl tam ještě asi 3 kolegy, tak všecky vyndali těma bojkama a ty zaprvé mi prozradili něco, co jsem do té doby netušila, co je ten diferenciál, že se to dá přehodit a takovýhle. Takže to mi udělali, nadzvedli to auto, podložili nějaký ty a já jsem vyjela teda z té pláže a můj muž se na mě vítězně díval a říkal, vidíš, všecko se dá řešit, všecko se dá v klidu vyřešit. A já jsem si říkala, že to je přesně ta chvíle, že ten chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala.
2: Keby bylo něco,

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Obyvatele Frýdlantu mají za sebou první měsíc nového systému svozu odpadů. Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přelákaly rekordní počet návštěvníků. V Jablonci nad Nisou je uzavřena Kamenná ulice u Dolního náměstí a počasí tropické teploty odpoledne a večer přehánky nebo bouřky. Jsou tu zprávy, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Po prvním měsíci fungování svozového systému door-to-door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav. Upravit musela například časy a frekvenci svozů. Podle starosty Dana Ramzera z ODS se na začátku objevily taky potíže s gravitačními zámky. Těmi jsou nově uzamčené všechny kontejnery na sídlištích.
2: Nefungovalo nižší jednotky gravitačních zámků a potom házejí do těch odpadových nádob věci, které tam vůbec nepatří, jakože jsme našli v bioodpadu koberec nebo iglitové pytlíky nebo věci, které tam vůbec nepatří.
0: Lidé ve Frýdlantu můžou od července třídit odpad přímo u svých domů. K dispozici mají popelnice na papír, plast a bioodpad. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o nejvyšší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánů pomohlo hlavně počasí, ale také nové prohlídkové okruhy, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
3: Konkrétně si na hrady a zámky našlo cestu 104 837 návštěvníků a mezi nejnavštěvovanější památky patřily Trosky, zámek Zákupy, hrad Bezděz a také hrad a zámek Frýdlant.
0: Kamenná ulice podél Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou je uzavřena, stavbaři tam opravují poničené dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy a potrvá do konce léta. Kvůli nedostatku vody klesá hladina Rýna u německého města Kolín na místní historické minimum. Píše o tom agentura DPA. Nízká hladina Rýna výrazně omezila lodní dopravu. Německý ministr dopravy Stefan Bilger na čtvrtek svolal do Bonnu konferenci. S nízkou hladinou se potýká i Dunaj. Maďarsko i Rumunsko museli kvůli nedostatku vody pro chlazení omezit provoz svých jaderných elektráren. Sport. Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. Američance Tovsendové podlehla ve dvou setech 4-6 a 5-7. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartuňková, která porazila domácí Andrea Skuovou 7-5 a 6-4. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olinikovou pod ve dvou setech. Dnes se v Torontu představí další dvě Češky. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Svitjakové a po ní se Kateřina Siniaková utká s Uzbekistánkou Rakimovovou. Počasí. A po tropické noci dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty 35 až 38 stupňů, na Českolipsku i 39 a na horách teploty mezi 29 až 32 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, v přehánkách a v bouřkách přechodně zesílí. Očekáváme také velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Tanvadu je kvůli opravě povrchu silnice uzavřena do září Školní ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pokud se postupně probouzíte do nového dne, připomínáme dnešní datum, a to 4. srpna. Je tu úterý a teď už také 4 minuty po 6. hodině. A se mi dáte za pravdu, v případě, že se budeme bavit o sledování některých úkazů na obloze, tak to umí být kouzelné, ať už jde například o polární záři, která je tedy relativně populární v poslední době, i tedy v našich meteorologických podmínkách, nebo třeba Perseidy, či jinou podívanou. Já se v tomto směru musím přiznat, my jsme ku příkladu pozorování zmíněním právě polární záře strávili značnou část dovolené na severu Evropy a nakonec to vyšlo, bylo to relativně úspěšné, byť tedy, jelikož to bylo přes zimní období, byla to poměrně zima a to čekání umělo být dlouhé. Nicméně vědecký tým z Brna vyrazí za úplným zatměním slunce a vydají se na Island, na také do Španělska. Kdy přesně to bude a co konkrétně budou vědci dělat? Tomu se společně my budeme věnovat za okamžik v další reportáži úterního dobrého rána.

0: Další hodina dobrého rána odstartována po písni Valdemara Matušky. Holky, já mám všechny rád. 11 minut po 6. hodině, datum 4. srpna v kalendáři, a je to také prostor na to, abychom se vydali za vědci z Brna. Konkrétně se vědci znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud bude 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční korony, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční korony. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptylené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z VSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Úterý bude v Libereckém kraji jasné až polojasné. Můžeme jen doplnit, odpoledne a večer očekáváme přechodně i více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty poměrně vysoké, 35 až 39 stupňů Celsia. Na horách 29 až 32 stupňů Celsia. Biometeorologická předpověď i pro dnešek vysoká na trojce a hlášený máme slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. V přehánkách a bouřkách přechodně také zesilí. S takovým počasím dnes musíme počítat datum 4. srpna. My přejeme nejen příjemný poslech, ale také vydařené úterý.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
2: Komisař Mulén.
1: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
2: Já osobně se zajímám o každého.
1: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
3: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
2: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
1: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
1: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
4: Přátelé, fantastický závěr.
1: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Kolik let letos a hlavně v tomto týdnu oslaví Liberecká zoologická zahrada? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Lídy Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: 111 výjezdů měla Horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než v loni za stejné období. Nejčastějšími pacienti jsou cyklisté. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů požáry založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. Policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Liberecká zoo oslaví v sobotu 122. narozeniny. Vstupné bude proto stát symbolických 122 korun. Zahrada o tom informovala na svém webu. Policie nebude stíhat poslance Filipa Turka za motoristy sobě. Odložení případu nenávistných výroků na jeho sociálních sítích je pravomocné. Oznámilo to obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že má případ dořešit policie. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Meteorologové dnes varují před vysokou zátěží teplem. Bude jasno až polojasno, odpoledne čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky. Teploty budou tropické mezi 35 až 39 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Z Jestřebí do Starých splavů na Českolipsku srazilo osobní auto lesní zvěř. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh a policie na místě.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6 hodin 32 minut a zdraví vás Český rozhlas Liberec po zprávách Lídy Routové. Můžeme také nastínit program na následujících 30 minut úterního dobrého rána. Už za okamžik probereme další aktuality Libereckého kraje, ty nemůžou chybět a samozřejmostí bude i cesta za těmi nejmenšími, tedy za předškoláky, za kterými se vydáme ve vysílání před 7 hodinou a společně s nimi dnes probereme francouzskou televizní tvorbu a budeme mít možnost připomenout, řekněme, víc než ikonický a nebál bych se říct legendární francouzský seriál.

Se skupinou Rangers pokračuje naše ranní vysílání. Přejeme příjemný poslech, dobrého rána, a to během úterý s datem 4. srpna. Společně se můžeme také 7 minut po půl sedmé podívat na další informace, a v tomto případě hlavně tedy z Libereckého kraje. Myslím si, začneme relativně pozitivně. Zavítali jsme na web Liberecké drbny, kde jsme našli poměrně pěkný článek o návštěvnosti na státních hradech a zámcích v Libereckém kraji, protože v červenci to bylo poprvé od roku 2020

0: tisíc. Možná jste mezi nimi i vy užívali jste si jednu ze zmiňovaných památek a to je rozhodně v tomto počasí dobře. K tomu můžeme zavítat i na další weby, co se tedy Libereckého kraje týče, ku příkladu na web Železného Brodu. Tady jen doplňujeme technikály kvůli čerpání. Řádné dovolené totiž bude zítra, to znamená ve středu 5. srpna pokladna bytového podniku města Železný Brod otevřená pouze do 15. hodiny. Tak s tím také bude lepší v Železném Brodu počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Milovníky tepla a takového toho typického léta pravděpodobně potěšíme. Můžeme jen doplnit, dnes očekáváme to převážně skoro jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 29 až 32 stupni. Odpoledne a večer očekáváme ale přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Biometeorologická předpověď pro dnešek na trojce na nejvyšším stupni zátěže a hlášený slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Zlatá láska, zlatá manželství

0: která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: kalendáři 4. srpna před 50 lety ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin. V československé televizi se objevil o pár let později. Hlavní postavu inspektora Moulina stvárnil Yves Renier a naše diváky si získal také díky skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak teď se na chvilku vydejme po stopách zločinu s dětmi a také redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mít i psa třeba?
4: Může. Jo.
2: Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeních, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
2: Já jenom ve pohádkách znám.
5: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
5: Jsou, každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? A kdo je hledá?
2: Detektiv.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V 16 hodin skončil lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Vodohospodáři připravují v Rovensku pod Troskami obnovu vodovodu. Knihovna Václava Havla se chystá změnit název a vedení. A dnešek bude s jasnou oblohou, odpoledne místy přibude oblačnost a bouřky. Teploty čekejme tropické 35 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny i přihlášky k registraci, a to v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Stavbaři mají vyměnit 2,5 kilometru vodovodního potrubí od zdroje pitné vody u rybníka Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. Rekonstrukce vodovodu má začít ještě letos a potrvá 2 stavební sezóny.
3: Odhadované náklady dosahují 40 milionů korun. VHS Turnov na stavbu získalo státní a krajskou dotaci. Hlavním cílem rekonstrukce je podle ředitele svazku Milana Hejduka lepší dodávka kvalitní pitné vody. Tento přivaděč zásobuje pitnou vodou Rovensko, Žernov, Ktovou a část Hrubé Skály a Karlovic. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienice v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120, říká ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausen-Blasová.
4: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu někdo se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
2: Situace v regionu je nyní podle hygieniku poměrně stabilní. Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem. Lidé se mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména jejího manžela a prvního českého prezidenta. Odvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grency Cup porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
1: Počasí.
2: A meteorologové varují před silnou až velmi silnou zátěží teplem. Obloha bude dnes skoro jasná až polojasná. Odpoledne a večer čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na Českolipsku i na 39 a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35. I výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobrý poslech, dobrého rána vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. 7:04 přeje Martin Kolín v kalendáři 4. srpna a my se společně už za okamžik vydáme doslova na východ libereckého kraje, a to za 14-letým Filipem Jirákem z Desné. To je totiž naděje pro severskou kombinaci a právě s nadějným sportovcem natáčel také náš kolega Pavel Petr. A vize do budoucna, také případně sportovní plány, o tom všem uslyšíte už za okamžik v další reportáži ranního vysílání.

0: Když se narodím, název další písně Dobrého rána během úterý 4. srpna řidičům radši popřejeme šťastnou cestu, přece jen nejen v Libereckém kraji, spousta míst, kde se můžete potkat s nějakým omezením nebo komplikacemi, tak na silnicích nejen opatrně, ale hlavně také bezpečně. K tomu se společně můžeme vydat i za sportovci a začneme jménem, a to Filip Jirák, který ve 14 letech patří k té nejmladší generaci českých sdruženářů. Odchovanec jizerského klubu Desná už přestoupil do Liberecké Dukly s juniorskou reprezentací, pak nedávno absolvoval soustředění ve Slovinské Planici. V povídání s Pavlem Petrem ale nejprve přiblížil, co ho vlastně k severské kombinaci přivedlo. Tomu byly 4 roky.
1: On nás do toho dal už táta, takže hrozně brzo, a prostě já si myslím, že on, můj táta, běhal, takže my jsme k tomu měli základy a on právě nastoupil ještě do toho klubu, aby nás trénoval, takže jako to bylo super a také nás tomu dostal.
2: Přiblížil své brzké sportovní začátky Filip Jirák. Podmínky v rodné Desné si pochvaluje.
1: Já si myslím, že v Desný to je jako dobrý. Tam se ty můstky renovovaly, že já jsem skákal ještě na těch starších a potom se renovovaly a stával jsem na těch novějších, a já si myslím, že tam se to právě posouvá a že ty jako podmínky jsou jako dobré.
2: Se severskou kombinací tedy začínal ve 4 letech a právě v tomto věku si vyzkoušel ten nejmenší můstek. Po dalších 10 letech má za sebou řadu závodů. Přestup z Desné do Liberecké Dukly ho každopádně posune dál v jeho kariéře.
1: Já to beru jako příležitost, že budu trénovat prostě s těma lepšíma a beru to prostě jako příležitost k novým možnostem.
2: Nedávný pobyt ve Slovinské Planici mu ukázal, v jakých podmínkách se dá ve světě trénovat. Tamní areál patří těm nejznámějším a také nejkvalitnějším na světě.
1: Tady jsou kvalitní můstky, celý areál, úplně něco jiného.
2: Vedle kvalitních můstků mohl poznat také přípravu těch nejlepších českých sdruženářů, Jiřího Konvalinky a současného juniorského mistra světa Lukáše Doležala. Motivuje ho to.
1: Hlavně jako ta motivace, že prostě vidím, jak oni skáčou a vidím, jako, že to je možný takhle skákat, a to mě jako motivuje v tom se zlepšovat.
2: Ve 14 letech už ale vnímá také jednu nepříjemnou skutečnost. Severská kombinace byla vyřazena z programu olympijských her.
1: Jako vnímám, protože teoreticky se od toho bude odvíjet moje budoucnost. Je to jako těžký, ale teď ještě se tím tolik nezaobírám, protože ještě nejsem v té fázi, kdy by mě to ovlivňovalo.
2: Plány do budoucna už ovšem rozhodně má.
1: Cíle, tak samozřejmě ten jako svěťák, ale prostě kam to vyjde.
2: Uzavřel Filip Jirák povídání o sobě a severské kombinaci. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Liberec máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto pokračuje v plné parádě a v Libereckém kraji si i dnes budeme moci užívat teploty v rozmezí 35 až 39 stupňů Celsia. Očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a večer to bude přechodně i více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr k tomu, který v přehánkách a právě ve zmiňovaných bouřkách přechodně také zesilí. Tak s takovým počasím dnes počítáme v Libereckém kraji 7 hodin 17 minut a dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Co bude k vidění na přehlídce Křehká krása, která proběhne v Jablonci nad Nisou, i to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po prvním měsíci fungování svozového systému door-to-door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav, například časy a frekvenci svozů. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o nejvyšší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Zhruba 50 výrobců bižuterie se tento týden představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Její 15. ročník začne ve čtvrtek a potrvá do neděle. Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Ukrajinští velvyslanci v Česku a Polsku Vasil Zvarič a Vasil Bodnár by se měli stát náměstky ukrajinského ministra zahraničí. Píše o tom agentura Interfax Ukrajina s odvoláním na prezidenta Volodymyra Zelenského. A meteorologové varují před vysokou zátěží teplem. Bude jasno až polojasno, odpoledne čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Teploty budou tropické, 35 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Stavební práce na silnici uzavřely ulici U Lomu v Turnově.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec vám přejeme také po 7:30 a po zprávách Lídy Routové můžeme také nastínit program na následující půl hodinu našeho ranního programu. Přece jen už za okamžik probereme další aktuality Libereckého kraje. Povídat si ale budeme i o počasí, a to společně s meteorology. Myslím si, i teď tedy v letních a doslova parných dnech se to bude 100% hodit. A k tomu se podíváme na téma, o kterém už se mluví delší dobu a které už začíná vypadat, že se podaří zrealizovat. A jde o očkování v lékárnách. V Česku zatím povolené není, ale ministerstvo zdravotnictví se to chystá od poloviny příštího roku změnit. A my si k tématu více povíme v závěru právě této vysílací hodiny, tedy před 8:00. Přejeme dobré ráno.

0: Liberty, jak tedy uvádí web. A můžeme se přesunout i do Vratislavic. Nad ní jsou právě ve Vratislavickém parku. Byla totiž uvedena do provozu nová samoobslužná myčka kol, která rozšiřuje zázemí pro všechny cyklisty. Najdete ji u nového zázemí v lesoparku vedle veřejných toalet a parkoviště, po výšce nebo tréninku si tam můžete kolo jednoduše opláchnout, umí čamponem vysušit proudem vzduchu nebo dofouknout pneumatiky. Programy začínají už na 2 minutách za 20 korun a platba je možná i bezkontaktně platební kartou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hodiny nám aktuálně ukazují 7.43 a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžeme v tomto čase přivítat paní Polinu Maťuninu z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, začnu, myslím si, standardně, před námi tedy úterý 4. srpna, tak co jste nám na dnešek naplánovali?
2: Tak jsme naplánovali skoro jasný až polojasný den. V odpoledních a večerních hodinách očekáváme, že přechodně budeme mít i více oblačnosti a ojediněle se nám vyskytnou přehánky nebo i bouřky a hlavně na horách. Co se týče teplot, tak dneska bude opravdu vedro, 35 až 38 stupňů Celsia a na Českolipsku dokonce očekáváme, že i pádne 39.
1: Já jsem chvíli přemýšlel, jestli se stále nacházíme v Libereckém kraji, ale očividně ano, tak 39 stupňů tedy v místech, to je pěkná teplota. Na druhé straně, my jsme včera i v návaznosti na ty teploty spolu mluvili také o výstrahách a je relativně patrné, že výstrahy pokračují, tak můžeme tedy připomenout, které jsou právě z Českého hydrometeorologického ústavu vydané pro dnešní den?
2: A platí pro dnešní den i nadále 3 výstrahy. Jedna z nich se týká požáru, a hlavně na tom Českolipsku. A pak máme 2 výstrahy teplotní. Jedna z nich je vyloženě naměřené teploty. A ta nám platí

0: na území celého Libereckého kraje a varuje před teplotama nad 37 a i 38 stupňů Celsia. A co se týče další výstrahy, poslední, tak to je výstraha ohledně tepelné zátěže. Ta zase platí na celé území Libereckého kraje a varuje, že pocitové teploty budou nad 37 stupňů Celsia.
1: Tak tedy stejně jako včera, v případě, že to jde naši posluchači omezit venkovní fyzické aktivity i tedy s ohledem na to teplo, se kterým teď tedy můžeme počítat. Informace nám předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Polina Maťunina. Děkujeme za to, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se hezky.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jméno, které v Libereckém kraji známe velmi bezpečně. Olga Lounová z písní K výškám v 7 hodin 49 minut 4. srpna v kalendáři. My jsme už po zprávách po půl osmé také mluvili, kterým směrem se v tomto čase vydáme. A do lékáren byste brzy nemuseli chodit jen pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Můžeme jen tedy doplnit mezirezort. Už tedy podle údajů aktuálně skončil. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny také testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Když bychom to vzali při nějakým jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jako by ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát. Hrádek nad Nisou má vlastní technické služby. Hokejisté Liberce se chystají na sérii přípravných zápasů. A počasí tropické teploty, odpoledne večer přehánky nebo bouřky. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec. U jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. 111 výjezdů měla horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než v loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
6: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
4: Lidé na kolech by neměli především přeceňovat své síly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Mezi Jabloným v Podištědí na Liberecku a mimo ní na Českolipsku nejezdí vlaky. Důvodem je zahájení zhruba měsíc trvající plánované údržby a opravy trati. Rychlíky i lokální spoje jsou v daném úseku nahrazené autobusy.
7: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: V Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Městská společnost zahájí činnost letos a jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezme i novou budovu polikliniky. Firma by do budoucna mohla zaměstnávat až 50 lidí. Jako vedl starosta Pavel Farský z uskupení Hrádek potřebuje změny, radnice si od vlastní firmy slibuje větší operativnost i zlepšení služeb. V minulosti většinu služeb město zadávalo externím firmám. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Khabsabad. Informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Sport. Hokejisté Liberce tento týden vstoupí do zápasové přípravy na novou sezónu. Ve čtvrtek v 18 hodin vyzvou Bílí tygři Mladou Boleslav. Útočník Jaroslav Pytlík říká, že všichni v kabině chtějí lepší sezónu než tu uplynulou.
8: Všichni máme sobě takovou trochu pachu z toho play-off, že jsme mohli dojít ještě dál, takže se tenhle rok určitě chceme zaměřit na to, aby jsme zvládali takové zápasy. A ta parta si myslím, že je dobrá a že se dobře připravíme, že to bude fungovat. Počasí.
4: A po tropické nemoci bude dnes skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na Českolipsku naměříme i 39 a na horách teploty mezi 29 až 32 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ulice Loretánská v České Lípě je kvůli práci na silnici uzavřena, dopravní omezení tam skončí v pondělí.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dobré ráno, s datem 4. srpna, tedy během úterý, pokračuje ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme příjemný poslech, úspěšný den a pokud možno v případě, že někam jedete, tak hlavně klidnou cestu. My se ve vysílání skutečně vydáme, a to na západ Libereckého kraje. Zamíříme totiž do České Lípy, kde dnes začne oprava renesančního Červeného domu. Co tam archeologové našli při předcházejícím průzkumu, to se za okamžik dozvíte, a v následující půlhodině připomeneme také jedno pěkné regionální výročí. Tak dobrý poslech a dobré ráno.
5: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.
1: Ať už během letního času nebo během úterního rána cestujete kamkoliv, popřejeme hlavně šťastnou cestu. My jsme si ten letní čas měli možnost připomenout s Michalem Tučným a písní Cesty toulavý, přeci jen prázdniny. To je většinou období, kdy se cestuje o něco víc než během zbytku roku. 10 minut po 8 hodině pokračuje také úterní dobré ráno, u kterého vás zdravíme, pokud se postupně probouzíte do nového dne. A jak jsme zmiňovali před okamžikem, nás také čeká cesta, a to do České Lípy, kde začne rekonstrukce renesančního letohrádku známého jako Červený dům. Právě dnes ho stejně jako další dvě budovy převezme stavební firma. Po dokončení prací tam vznikne další pobočka Českolipského muzea. Opravě budovy předcházel archeologický průzkum. Mezi exponáty budou i nálezy, které v Červeném době odborníci našli.
2: Tady se odbourává betonová podloha, pod kterou je nějaká navážka, několik mnoho vrstev různých, a pod tím vidím nějakou divokou kamennou dlažbu. Takže tady to, koukám, rostlo postupně. Jak staré jsou ty základy, víte to?
3: My se teď nacházíme na vlastně na předělu Červeného domu, který je z roku 1583.
4: Říká archeolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě Stanislav Martičák.
3: A tam už se nacházíme v té mladší části. Přestavba proběhla na konci 19. století. Víme, že tady jsou zařízení sloužící na ohřev nějakého materiálu. Nejpravděpodobně to souvislo s tou bažinou, která tady byla od 18. století.
2: Takže to byl nějaký kotel, kterým ohřívali nějaké tinktury?
3: Mohlo tam zrovna být v tom místě, je tam to zařízení poměrně docela dost masivní.
2: Tamhle kolegyně, koukám, štětečkem opatrně ometá nějaký nález a už to jde do kýble. Nic zajímavého.
3: Máme tady nějaké nálezy mincí, zde máme zatím nejstarší minci.
2: Je tam teda patrná nějaký pták, asi orlice nebo něco takového?
5: Ano, tady je to tady nějaká saská mince drobná, nějaký fenik třeba, a mám pocit, že tam je snad 1650.
4: Doplňuje vedoucí historického oddělení muzea Vojtěch Novák. Nálezů je mnohem víc. Mezi ty velmi zajímavé patří například stále tekutý inkoust nebo malý ozdobný bronzový nebo mosazný lovecký pes.
3: Tak zde máme třeba štětec.
2: Oho. Je trošku stvrdlý, vypadá.
3: No, je stvrdlý, ale jak vidíte, tak jsou mírně pružný ty chlupy. Teď je otázka, jestli to souviselo s tou arlížskou produkcí, anebo s nějakou stavební akcí například, která tady kdykoliv v průběhu doby proběhla.
4: Komplex budov teď čeká další přestavba. Její podobu popisuje zástupkyně ředitele Jana Nastoupilová.
6: Vzniknou vlastně nové výstavní prostory Vlastivědného muzea v objektu, kde zrovna stojíme, bude hlavní vchod pro návštěvníky, bude tady vlastně recepce, výtah do prvního patra, preparátorská dílna v přízemí, a v prvním patře už bude vlastně zázemí pro odborné pracovníky.
4: Hotovo by mohlo být někdy v druhé polovině roku 2028. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Přesně tak, jak nás informovali také meteorologové, léto pokračuje také během úterý 4. srpna. Dnes v Libereckém kraji očekáváme skoro jasnou až polojasnou oblohu a nejvyšší denní teploty mezi 35 až 38 stupni. Na Českolipsku až 39 stupňů, na horách 29 až 32 stupňů Celsia a v odpoledních hodinách a také na večer počítáme přechodně i s větší oblačností a ojediněle by se mohly vyskytnout i přehánky nebo bouřky. Biometeorologická předpověď pro dnešek taktéž na trojce na nejvyšším stupni zátěži.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

S datem 4. srpna se můžeme společně vydat do Turnova. Na den přesně se zde v roce 1925 totiž narodil Ladislav Novák. Můžeme jenom připomenout, byl to český výtvarník, umělec, malíř, grafik a dokonce i spisovatel. Severočeský rodák, který ale značnou část života strávil i v Třebíči. Zde úspěšně dostudoval gymnázium a v zápětí začal publikovat první texty a básně. Během studií měl možnost potkat se i s významnými osobnostmi, které částečně formovaly jeho život. Za zmínku stojí Vítězslav Nezval. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a vrátil se zpět na sever Čech. Právě u nás začala jeho pedagogická kariéra. V 50. letech minulého století začíná také experimentovat s poezí, například tvorbou nových technik. V 60. letech vydává důležité sbírky jako Pocta Jacksonu Pollockovi nebo sbírka Textamenty. V 70. letech už se jednalo o tvorbu samizdatovou kvůli zákazu publikování. I proto má na kontě řadu výstav a některé z nich musely být v zahraničí. V 90. letech po pádu režimu už tak znovu může vydávat a daří se mu to až do jeho smrti v roce 1995. Dnes by tedy regionální rodák a zakladatel české konkrétní a fonické poezie, průkopník v oblasti experimentování, výtvarné techniky a také člen skupiny surrealistů v jedné osobě Ladislav Novák oslavil své 100. první narozeniny.

0: Kvůli jakým komplikacím se zpozdilo otevření a zprovození nové autobusové zastávky u Liberecké krajské nemocnice, to se za okamžik dozvíte v dalších zprávách Lídy Routové.
1: 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Stavbaři mají vyměnit vodovodní potrubí od zdroje pitné vody u rybníka Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. Celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Nová zastávka u Liberecké nemocnice už je v provozu. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu musely převzít městské technické služby. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení. Nemovitostní fondy jsou u Čechů stále oblíbenější. Podle Asociace pro kapitálový objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Investory láká hlavně stabilní růst cen třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské enklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. Meteorologové dnes varují před vysokou zátěží teplem. Obloha bude jasná až polojasná, odpoledne přibude místy oblačnost a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky. Teploty budou tropické mezi 35 až 39 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli opravě mostu je silnice 3. třídy v Jablonci nad Jizerou v části obce Přední Blansko uzavřená, objížďka je značená.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a Český rozhlas Liberec přeje dobré ráno. Před námi ještě závěrečná půl hodina po zprávách Lídy Routové. Můžeme nastínit, jakým směrem se vydáme například v krimi příběhu, který nás čeká už za okamžik. A myslím si, dobrá zpráva, připomeneme totiž zprávu, o které se mluvilo v předešlých dnech a potažmo i v minulém týdnu, neboť policisté zadrželi vandala z Ještědu. A to ostatně bude i tématem dnešního krimi příběhu Miroslava Holubce.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek.

0: 8 minut po půl deváté, nejenže jsme měli možnost připomenout si další písničku, která nám nezestárla, v tomto případě to byly Tři kříže, ale také nás čeká trochu sociologie. Na zaměření hodnoty IQ totiž existují prověřené a sofistikované metody, jako například různé testy a podobně. Někdy se ale dá IQ odhadnout jen tak od oka. V dnešním krimi příběhu se o to pokusí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Je to smutné, ale je to tak. Existují mezi námi lidé, kteří ničí cizí majetek. A to z různých důvodů. Někdo se opije a neví, co dělá, někdo machruje před kamarády a někdo se chce tímhle

0: křížů vyrytých do skla bylo 32, takže by nezvládal ani počty? Sám pachatel své jednání vysvětloval tak, že se chtěl přesvědčit, zda jsou okna vyrobená ze skla nebo z plastu. Proto do nich házel kameny a vyryl zmíněné kříže. Ale že by zkoušel všechna okna? No, každopádně bych si netroufal odhadovat jeho inteligenci na základě těchto informací, protože bych mohl být nařčen z urážky nebo přímo z napadení, byť jen slovního. Nicméně za jeho šťastnou budoucnost bych nedal ani 5 korun, jelikož škoda, která doteď nebyla vyčíslena, se zřejmě bude pohybovat minimálně v řádu vyšších 100 000, jelikož speciální skla byla vyrobená na zakázku a taky je ještě státem chráněná památka. Tak nevím, co si tento člověk z celé akce odnese, tedy kromě vysokého trestu a náhradu škody, kterou bude asi pěkných pár let splácet. Snad jen to pochybné privilegium, že se dostal do našich krimi příběhů.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Skoro jasno až polojasno, takový výhled tedy máme na úterý 4. srpna v Libereckém kraji. Odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 38 stupňů, zejména na Českolipsku 39 stupňů Celsia a na horách mezi 29 až 32 stupni. Biometeorologická předpověď ale i pro dnešek vysoká, tedy na trojce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině.

0: Hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Petr Nač v závěru našeho dnešního ranního vysílání, a to z písní Až se znova narodím. 8 hodin 51 minut, jen 9 minut nás dělí od 9. hodiny, tedy od dopoledne pod Ještědem, a dnes se na vás od mikrofonu bude těšit kolega Honza Holub. Můžeme připomenout ale i pokračování, myslím si, velmi oblíbeného pořadu, a to Zámecké léto, které v 9 hodin 45 minut i dnes odstartuje, a právě i dnešním vysíláním vás tedy v 9 hodin 45 minut bude provázet kolega Pavel Kudrna. Popřeju hodně štěstí, pokud budete soutěžit. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Auto se na slunci rozpálí velmi rychle, děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami. Upozorňují záchranáři. Obyvatelé Frýdlantu mají za sebou první měsíc nového systému svozu odpadů. Ukrajina opět zaútočila v ruském vnitrozemí. Vzdušný úder u Moskvy nepřežilo 5 lidí. A dnešek bude s jasnou oblohou, odpoledne místy přibude oblačnost a bouřky. Teploty čekejme tropické 35 až 39 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Po prvním měsíci fungování svozového systému door-to-door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav. Upravit musela například časy a frekvenci svozů. Podle starosty Dana Ramzera z ODS se na začátku objevily taky potíže s gravitačními zámky. Těmi jsou nově uzamčené všechny kontejnery na sídlištích.
6: Nefungovalo nižší jednotky gravitačních zámků a potom házejí do těch odpadových nádob věci, které tam vůbec nepatří, jakože jsme našli v bioodpadu koberec nebo igelitové pytlíky nebo věci, které tam vůbec nepatří.
1: Lidé ve Frýdlantu můžou od července třídit odpad přímo u svých domů. K dispozici mají popelnice na papír, plast a bioodpad. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklad v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západu ruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady, řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severu ukrajinském městě Sumy a další lidi zranili.
2: Počasí.
1: Meteorologové dnes varují před silnou až velmi silnou zátěží teplem. Obloha bude v Libereckém kraji skoro jasná až polojasná. Odpoledne a večer čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38 stupňů, na Českolipsku naměříme až 39 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A práce na inženýrských sítích uzavřely silnici 3. třídy v obci Plavy na Jablonecku 100 metrů před a za tamním podjezdem. Objížďka je značená.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 38, 39, možná i 40. To není tip na dnešní čísla Sportky, ale odpolední teploty u nás v Libereckém kraji, jak jste slyšeli ve zprávách. Je před námi další horký den, tak na sebe buďte opatrní a pozor také, v takovém počasí se snadněji kazí potraviny. Proto vám poradíme už za chvíli, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle zpracovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu. To ale předběhneme ještě nabídkou Libereckého kraje vůči obcím a spolkům. Kraj opět nabídne možnost přidat se k centrálnímu nákupu elektřiny a zemního plynu. Podrobnosti zná naše redaktorka a za chvíli nám je řekne. A v pravidelný čas ve 9:45 další zámecké léto. Určitě je na co se těšit. Přejeme hezké dopoledne s Českým rozhlasem Liberec.
2: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: V dopolední pod ještědem nám dospíval Karel Gott, během kariéry vydal 293 solových alb a získal 42 slavíků. A my v Českém rozhlase Liberec budeme o číslech mluvit i dál. Liberecký kraj připravil novou strategii nákupu energií na nadcházející 3 roky. Nový systém má lépe reagovat na vývoj cen na energetických trzích a omezit rizika cenových výkyvů. V čem strategie spočívá, to ví naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Nová strategie je postavená na postupném nákupu komodit, který snižuje riziko, že se vše koupí najednou za nevýhodné ceny. Například v roce 2024 čekal kraj s nákupem energií na poslední chvíli a nakonec na tom prodělal 46 milionů korun, protože ceny šly v závěru roku nahoru. Postupným nakupováním zemního plynu a elektřiny chce kraj reagovat i na geopolitickou situaci, kdy například konflikt na Blízkém východě žene ceny energií zase krátkodobě nahoru. Postupný nákup rozložený na menší části by měl podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj představovat větší jistotu.
2: A taky to nakupování po postupných částech znamená, že nehrajeme ruskou ruletu s krajským rozpočtem, protože někdy se může zdát, že čekání na nízkou cenu může dopadnout dobře, ale tady je třeba vidět, že v tom roce 2024 prostě ta situace na těch krátkodobých trzích byla složitější. Teď i vzhledem k nepředvídatelnosti mezinárodního dění chceme jít spíš jistější cestou a nějak si ty ceny stabilně udržovat bez větších výkyvů.
1: To znamená, že by za nákup energií měl kraj vydávat vždy okolo 200 milionů korun ročně.
0: Kateřino, a jak odhaduje kraj vývoj cen na příští rok?
1: Zhruba ve stejné výši jako v loni a letos. U elektřiny je to asi 2300 korun za megawatt hodinu a u plynu přibližně 730 korun za megawatt hodinu. Nicméně už teď se kraj rozhodl pro své příspěvkové organizace nakoupit část energií i pro roky 2028 a 2029, jak uvedl jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
3: Pro rok 2028 a 2029 už teď jsou ty ceny nízké, takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali i pro ty další roky už v tomhle období, aby jsme ty ceny měli co nejnižší. Protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 2028 a 2029 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
1: Tento příznivý vývoj mohou využít i obce, kterým kraj nabízí se k nákupu přidat, potvrzuje Zbyněk Miklík.
3: Obce vlastně projevily zájem o to nakupovat s Libereckým krajem centrálně, takže my je poslovíme, zase k nám připojí nebo ne. Nově dáváme možnost i spolkům, nejenom příspěvkovým organizacím těch obcí, ale i spolkům v rámci obcí, aby se připojili taky, protože v loňském roce některé spolky v obcích ten zájem měly, takže proč ne? Můžeme nakoupit i pro ně.
1: Kromě obcí se tak mohou nabídku využít třeba různé sportovní organizace, které provozují nějaké sportoviště, sokolovnu a podobně. Stejně tak i další spolky. Jedinou podmínkou je, že musí mít sídlo a působnost v Libereckém kraji.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková, přinesla nám informace o nabídce Libereckého kraje pro obce a spolky na centrální nákup elektřiny a zemního plynu. Díky za to a hezké úterý.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: To bude opravdu hodně horké, to úterý může být až 39, tak pozor, dávejte nejen na sebe, ale i na potraviny. Za chvíli vám poradíme, jak poznat zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu.

0: Pární i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Vondráčková nám zpívala, jak dát ještě světu šanci, a podobnou šanci teď dáme i potravinám. Ty se totiž v tomto horku kazí a trpí. Letní potraviny a letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. A tak vám teď po vlnách Českého rozhlasu Liberec řekneme, že ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule, ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zelenině samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den.

0: titulní roli zářil Yves Renier. U nás dabingem Miroslava Moravce.
1: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
2: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omylu.
0: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
0: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
3: To je fantastický závěr.
0: Expres Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí v Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tento

0: Rád František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové růžence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžný cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli se mnou dal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni. mám penzion. No a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
1: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí. A nestratila
1: já
0: jste se.
1: Já vás ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek
1: přišla,
0: můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna, zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Za měsíc fungování vyhlášky proti tvorbě černých skládek ve Frýdlantu řešili strážníci několik přestupků. V noci na dnešek byla tropická noc, meteorologové naměřili až 29 stupňů. I přes klesající porodnost se krajská zdravotní zachovat všechny své porodnice. A odpolední počasí, tropické teploty, večer se přidají přehánky nebo bouřky. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Za první měsíc fungování nové vyhlášky o veřejném pořádku řešili frýdlanští strážníci nižší jednotky přestupků. Odhalit jim je pomáhá kamerový systém. Vyhláška se týká například umisťování sběrných nádob na veřejném prostranství. Nově je to možné pouze v den svozu. Podle vyhlášky taky není možné odpad odkládat vedle kontejneru. To je jeden z případů, kterými se městská policie podle starosty Dana Ramzera z ODS zabývala.
2: Pravděpodobně živnostník nebo někdo, kdo provozuje nějaké potraviny, tak prostě přiveze použité krabice od koblih nebo od nějakého pečiva a protože zjistí, že není tam přístupně volné místo na papír, tak to prostě odloží mezi kontejner na kov a na oblečení.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici nad Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Místo některých porodnic by mohla vzniknout zařízení pro seniory. To je představa ministerstva zdravotnictví tam, kde mají méně než 600 porodů ročně. Dalším kritériem je podle ministra Adama Vojtěcha z hnutí ANO hodinová dojezdová vzdálenost. Přesnou koncepci představí na podzim. Krajská zdravotní chce ale všechny své porodnice v Ústeckém kraji zachovat, říká mluvčí společnosti Miloslava Kučerová.
3: Naším dlouhodobým cílem je budovat ze všech našich 6 pracovišť špičková centra. Pro posouzení kvality je podle nás klíčový zkušený a stabilní zdravotnický personál, který je absolutním základem bezpečné péče. Stejně důležité jsou průběžné modernizace a investice, díky nim se snažíme pracoviště vybavovat na úroveň 21. století.
1: Počasí.
0: A dnes bude v Libereckém kraji skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer očekáváme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty vystoupí na tropických 35 až 38 stupňů, na Českolipsku naměříme až 39 a na horách teploty mezi 29 až 32 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer se budou zhoršovat a očekáváme silnou až velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Pozor si aktuálně dávejte, ve stráži nad Nisou Svárově na křižovatce s ulicí Kateřinská. Tam se srazila dvě osobní auta, policie na místě řídí dopravu. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, připomíná bezplatnou linku call centra Zelené vlny čísle 800 553 553 a funguje nepřetržitě. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V kalendáři je 4. srpen, svátek má Dominik, tak na něj nezapomeňte a popřejte mu. A 4 minuty po 10. pokračujeme v dopolední pod ještědem a třeba s dalším tématem ze zdravotnictví. Výzkumníci z Národního ústavu duševního zdraví hledají dobrovolníky na výzkum dětí s ADHD. Za chvíli vám k tomu řekneme podrobnosti. Pokračovat budeme také v seriálu týdne o letních brigádách a v receptech našich babiček se naučíme využívat v kuchyni plevel. Jaký? I to od nás v této hodině uslyšíte. Z Českého rozhlasu Liberec přejeme klidné dopoledne a jsme rádi, že posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Václav Neckář nám chválil léto, když ale vidím ta dnešní maxima, která se mohou dostat až na 39 stupňů i u nás v Libereckém kraji, tak bych za sebe určitě nechválil. Buďte na sebe, milí posluchači, opatrní, protože zátěž horkem bude opravdu velká. No a my ve zdravotnictví zůstáváme. Vědci z Národního ústavu duševního zdraví zkoumají, jak děti s ADHD vnímají čas. Právě způsob, jakým odhadují krátké časové intervaly, by mohl napovědět víc o fungování této poruchy soustředění i zpřesnit její diagnostiku. Do studie stále hledají děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš. Další řády, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: 10 hodin, 21 minut. Na svém rádiu máte naladěný Český rozhlas Liberec a v aktuálním seriálu týdne se náš reportér Patrik Fischer zaměřil na letní studentské brigády. Studenti si na nich chtějí přivydělat peníze, zaměstnavatelé zase díky brigádníkům můžou dát dovolenou svým stálým zaměstnancům nebo posílit kapacity. To platí například i o sportovištích, o kterých je dnešní díl.
2: Brigádníky potřebují i různá sportoviště. Jedním z nich je třeba Jablonecký plavecký bazén, jak vysvětluje jeho vedoucí Radek Fischer.
3: V bazénu nabíráme brigádníky hlavně na pozice plavčíků, protože těch je nedostatek a hlavně ne všichni na toho plavčíka jakoby můžou jít na tu brigádu. Dále občas poptáváme brigádníky na pozici pokladních, kde je to trošku jednodušší než pro ty plavčíky.
2: Kolik těch brigádníků třeba takhle přes léto potřebujete?
3: My nescháníme brigádníky primárně jenom na léto, ale jakoby celoročně, protože bazén je otevřený víceméně celý rok, kromě odstávky, která probíhá prostě někdy v tom červenci, v srpnu. Takže za rok využijeme zhruba těch 6-7 brigádníků.
2: A daří se ty brigádníky schánět nebo máte problém?
3: S brigádníky máme problém, snažíme se je sami nějakým způsobem oslovit, buď přes sociální sítě nebo různými jakoby poptávkami mezi studenty a vysokoškoláky, ale bohužel tato práce toho brigádníka asi zřejmě není tak atraktivní, protože se nám těch brigádníků moc nehlásí.
2: Co od těch brigádníků požadujete, že by měli umět? Tím, že třeba je to plavecký bazén, čekáte i nějakou znalost cizích jazyků?
3: Na té pokladně cizí jazyky určitě nejsou na závadu, nepožadujeme je. Jediná podmínka na pokladnu je, že ta osoba musí být starší 18 let, aby mohla mít hmotnou zodpovědnost. S plavčíky je to horší. Plavčíka, když nabíráme, tak musí být minimálně vyučen a hlavně po nějaké době musí složit zkoušky základního minima.
2: Tím, že teda plavčíky potřebujete celoročně a nejenom plavčíky, ale i ty pokladní, je nějaká doba, kdy by si to měli lidi třeba víc hlídat, pokud by chtěli k vám na brigádu, nebo nabíráte celoročně?
3: Víceméně nabíráme celoročně. Doporučil bych zájemcům o brigádu na plaveckém bazénu sledovat sociální sítě, jako je Facebook nebo Instagram, kde tyhle ty pozice poptáváme.
2: Říká vedoucí Jabloneckého plaveckého bazénu Radek Fischer.
1: To byl další díl našeho seriálu týdne, ten třetí nabídneme zase zítra po 10:45. Všechny naše seriály týdne, které vám pravidelně od pondělí do pátku nabízíme, si můžete poslechnout kdykoliv i zpětně na našem webu liberec.rozhlas.cz a máme tam i řadu dalších informací, třeba zpráv z Libereckého kraje nebo zajímavostí, tak se podívejte. Teď od nás další hudba, Kabáti, Tomáš Linka nebo i světový Beatles, aby vám s námi, s Českým rozhlasem Liberec, bylo dobře.

0: 3 minuty po půl 11 je s vámi Český rozhlas Liberec. Teploty výrazně stoupají a například ve Stráži pod Ralskem nebo i na Frýdlansku je už lehce přes tropickou třicítku. Dnešek bude mimořádně horký, i u nás v Libereckém kraji může být až 39 stupňů Celsia. Tak si možná povzdechnete stejně jako Kelišová.
1: Jsem spocená jako vrata u chlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.
0: Teplotní rekordy dnes určitě přepíšeme. Dosavadní maxima je totiž z roku 1986 34 stupňů. No a kdo by se chtěl ochladit, tak snad jedině připomínkou nejnižšího rekordu. Ten drží rok 1988 a tehdy bylo jen příjemných, možná byste teď tak řekli, 9 stupňů. Větší chládek pak nečekejte dnes ani na horách, i tam totiž bude okolo třicítky. Pokud se ale přesto chystáte třeba na Jizerku, tak si představte, že zdejší muzeum Jizerských hor sice vypadá zachovale, ale bez opravy mu hrozí zánik. Budově je 137 let a za celá ta léta neprošla žádnou velkou obnovou. Víc si o tom můžete poslechnout na našem webu liberec.rozhlas.cz. No a když už tam budete, najdete tam třeba i recepty našich babiček, které vám v této hodině také nabídneme. Tak ještě jednou liberec.rozhlas.cz, klikněte si k nám. Teď už vám zpívá Petra Janů a byl bych hřích vynechat dalšího spotřebitelského rádce. U nás v Českém rozhlasu Liberec už za chvíli.

0: Ve spotřebitelském servisu často řešíme otázku náhradních dílů. Buď nejsou k sehnání, nebo je cena příliš vysoká. Na podobný dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Paní majitelce se po několika letech používání ulomil madlo u chladničky. Volala do servisu, ale odpověď ji doslova šokovala, protože ten obyčejný plastový výlisek stojí kolem 500 korun. Paní majka pro jistotu volala do jiného servisu, ale dozvěděla se v podstatě totéž. Paní posluchačko, doba je bohužel taková, výrobci chtějí především prodávat, nikoli opravovat, proto jsou náhradní díly nepřiměřeně drahé. Takže pokud nechcete tuto částku obětovat, možná by stačilo nějaké speciální lepidlo nebo si zvyknout na otevírání bez madla.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela ABBA volala SOS a nám se blíží 11. hodina, takový čas záchrany v podobě oběda, pokud máte hlad. A určitě moc dobře víte, že v kuchyních našich babiček našla uplatnění řada věcí, kterých se dnes těžko zbavujeme. Zahrádkáři určitě znají pěťour maloúborný, ale málo kdo už zná kapky z pěťouru. Seznámí nás s nimi Jaroslav Hoření a Vladimíra Jakoubiová.
1: V našem vyprávění o dobrotách v kuchyni našich babiček se dnes vrátíme k téměř zapomenuté zelince, kterou většina z nás považuje za plevel. Má zajímavý název – pěťour maloúborný.
2: Jeho domovinou je Jižní Amerika, odkud se rozšířil do celého světa. Roste na polích, zahradách, rumištích i na cestách. Daří se mu hlavně na dobře hnojených a zavlažovaných půdách, především v zelinářských oblastech, v okopaninách a zelenině. Patří mezi nejúpornější plevely, kterých se jen tak nezbavíte.
1: Na pole a zahrady se šíří různým způsobem, větrem, vodou, nářadím, zvířaty, komposty i hnojem a proto se velmi rychle rozrůstá. Toho uměly dříve hospodyňky dobře využít. Pěťour nehubily herbicidy, jak se to dělá dnes, ale uměly ho využít v kuchyni podobně jako špenát, do polévek, do salátů nebo jako přílohu. Důležitější roli měla tahle zelinka v lidovém léčitelství. Obsahuje totiž celou řadu zdraví prospěšných látek. V lidové medicíně se používala květoucí nať, ze které se připravovaly tinktury, odvary, zábaly, koupele i kašovité obklady. Podávaly se při horečce, chřipce a nachlazení, při bolestech kloubů, kožních chorobách a na špatně se hojící rány. Babky kořenářky dobře věděly, že prospívá srdci i cévám a pomáhá i při nemocech jater a zažívacích problémech, dokonce i na paradentózu. Lidem, kteří trpěli, doporučovali žvíkat čerstvé listy pěťouru.
2: A my si dnes z této všestranné bylinky připravíme podle receptu ze starého verbáře kapky. Kapky z pěťouru. Bude to tinktura.
1: Budeme potřebovat jeden díl pěťouru maloúborného a 4 díly domácí pálenky. Čerstvé byliny opatrně natrháme na kousky, vložíme do sklenice s uzávěrem a zalijeme pálenkou. Necháme nejméně 3 týdny louhovat, občas opatrně protřepeme. Pak scedíme přes plátínko a uskladníme v tmavé lahvičce na chladném místě. Na posílení těla užíváme 3x denně 15 kapek po dobu 2 týdnů. Při horečce a nemocech z nachlazení podáváme 3x denně 10 kapek.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Stražit už by měli teď hlavně všichni motorkáři. Za pár minut totiž budeme mluvit o akci Kolama dolů Učme se přežít. To je totiž preventivní projekt, který nabízí organizované výšky s doprovodem policistů a bezplatný výcvik na poligonech. Kde v našem kraji můžete takovou akci absolvovat a jak vlastně probíhá? I to nám řekne v příští hodině náš host. Tak určitě poslouchejte. S vámi je Český rozhlas Liberec, 10 hodin, 53 minuty.

0: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát. V Jablonci nad Nisou začne další rekonstrukce sídliště Šumava. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měla začít zítra. A dnešek bude s jasnou oblohou, odpoledne místy přibude oblačnost a bouřky. Teploty čekejme tropické, 35 až 39 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. To 11 výjezdů měla horská služba v Jizerských horách za první polovinu letních prázdnin. Je to téměř o 40 víc než loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
4: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
2: Lidé na kolech by neměli především přeceňovat své cíly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Na jabloneckém sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací, naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští rok v červenci.
5: Oprava bude rozdělená do dvou částí. Od 11. srpna budou stavbaři pracovat v křižovatce ulic Březová a Skelná a postupně budou pokračovat ke Spojovací ulici. V ní navážou pozimní přestávce a opraví až ke křižovatce s ulicí Vysokou. Nové budou jednotlivé vrstvy silnic, povrchy a taky veřejné osvětlení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Městská společnost zahájí činnost letos a jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezme i novou budovu polikliniky. Firma by do budoucna mohla zaměstnat až 50 lidí. Jako vedl starosta Pavel Farský z uskupení Hrádek potřebuje změny. Radnice si od vlastní firmy slibuje větší operativnost i zlepšení služeb. V minulosti většinu služeb město zadávalo externím firmám. Demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měla začít zítra. Společnost Cream předá objekt specializované firmě Build Synergy Střince, která se zaměřuje na demolice průmyslových staveb. Hlavní část torza chce firma odstranit do 25 pracovních dnů. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater.
3: Počasí.
2: A meteorologové varují před silnou až velmi silnou zátěží teplem. Obloha je v Libereckém kraji skoro jasná až polojasná. Odpoledne a večer čekejme přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 35 až 38, na Českolipsku i na 39 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 29 až 32 stupňů. Vítr nám fouká slabý proměnlivý nebo jihovýchodní a v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A se zdržením počítejte na silnici 1/14 při vjezdu do Jablonce nad Jizerou a ve směru od Rokytnice nad Jizerou. Opravují tam svahy a odvodnění silnice. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a je řízený semafory.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přesně 4 minuty po 11. vás z Českého rozhlasu Liberec zdravíme do úterního dopoledne a zdravíme zvláště všechny za volantem. V příštích minutách se totiž budeme snažit zůstat kolama dolů. Tak se totiž jmenuje projekt, který nabízí organizované výšky s doprovodem policistů a bezplatný výcvik na polygonech. Jak funguje, kde v našem kraji ho můžete absolvovat, nebo jaké jsou statistiky nehod motorkářů. To všechno a mnohem víc probereme za chvíli s naším hostem. Přejeme hezké dopoledne a obohacující poslech.
3: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec už nejsem sám, je tady se mnou náš dnešní host a tím je pan Jiří Novotný, odborný spolupracovník týmu silniční bezpečnosti. Vítejte a díky, že jste přišel.
1: Dobrý den.
0: Budeme si povídat nejen o preventivním projektu policie pro motorkáře kolama dolů Učme se přežít, který nabízí organizované výšky s doprovodem policistů a bezplatný výcvik na bezpečných poligonech. Mluvit budeme také o častých chybách motorkářů nebo i o statistikách. Jste motorkář?
1: Jsem.
0: Tak to byla rychlá odpověď. Jaké jsou vlastně statistiky nehodovosti motorkářů?
1: No, bohužel nejsou úplně příznivý. Ten letošní rok je na tom zatím špatně. Ono to samozřejmě ovlivňuje i délka sezóny. Začalo se jezdit poměrně brzo, ale v tuto chvíli máme již 42 usmrcených motorkářů a v loňském roce touhle dobou to bylo 28, takže máme o nějakou třetinu víc, než jsme měli.
0: To je celorepublikové číslo?
1: Ano, to je celorepublikové číslo. V Libereckém kraji jsou to dvě osoby.
0: Když se podíváme obecně na ty statistiky, je v nich třeba vidět nějaký rozdíl mezi tím celostátním číslem a tím regionálním? A přeci u nás v Libereckém kraji je třeba oblíbená devítka v okolí Dubé, potom nějaké ty zatáčky a zákruty ve směru do hor a podobně. Je tam vidět ten regionální rozdíl?
1: Tak oni ty kraje jsou rozdílně velký, rozdílný počet lidí, takže nejde to úplně jenom takhle posuzovat, spíš záleží na tom meziročním vzrůstu nebo poklesu. V tom Libereckém kraji jsme na tom stejně jako v předešlých letech a nicméně pak je to o aktivitě těch krajů jednotlivých a Liberecký kraj zrovna v rámci prevence vrací ty peníze zpátky do bezpečnosti a podporuje zrovna motorkáře v tom, že dva kurzy jim takto organizuje.
0: Říkal jste, že počet nehod oproti loňskému roku výrazně vzrostl, alespoň bych to tak řekl, když ta třetina je tam navíc. Jaký je dlouhodobý trend? Je zvyšující, klesající, stagnuje?
1: Obecně v bezpečnosti nám ta bezpečnost trošku jde dopředu a počet usmrcených se klesá, ale to je obecní číslo i se všema řidičema vozidel, chodcema a tak dále. To znamená, tam jsme někde kolem 450 osob ročně a z dlouhodobého trendu to klesá. U motocyklistů se to tak vychyluje, v předešlých letech loni nám to hodně kleslo, nicméně letos to vypadá, že toho čísla nedosáhneme a bohužel budeme přes. A tam nám velký faktor hraje to, že motocykly jsou dneska oblíbený, rostou, ta komunita se rozšiřuje, každý rok nám přibývá kolem 22 tisíc nových řidičských oprávnění, je to trend, a takže to číslo je pak otázka, jestli vlastně je vyloženě negativní, protože ta komunita už je veliká a je to dneska oblíbený jezdit na motorce a hodně nám rostou třeba počty žen, který jezdí na motorce a ten provoz je mnohem větší.
0: Co je podle vás tedy tou nejčastější příčinou u nehod motorkářů?
1: No bohužel z 60% si za ty nehody můžeme sami a ta nejčastější příčina je nezvládnutí motocyklu, obvyklé vjetí do protisměru. Je to takový ten stav, kdy najedeme rychle do zatáčky, zatáčka nás vynese a pak je otázka, jestli to ještě zvládneme, čeká nás tam nějaký vozidlo v protisměru, svodidlo a podobně.
0: Říká náš dnešní host, pan Jiří Novotný, odborný spolupracovník týmu silniční bezpečnosti. Za chvíli si řekneme o organizovaných výškách pro motorkáře a bezplatném výcviku na poligonu.

0: Židli pro hosta obsadil pan Jiří Novotný, povídali jsme si o nehodách motorkářů a teď se zaměříme na to, jak jim předcházet. Tak jak byste nehodě na motorce předešel vy jako zkušený motorkář?
1: Tak jak jsem říkal, ono to začíná u nás, u toho, aby jsme dobře ovládali motorku, měli správně vybudované základy, takže ten trénink, a mnohdy se domníváme, že to je, až když začneme jezdit, ale ono to celý začíná u pohybové přípravy, u toho, abych uměl dobře držet rovnováhu, protože taková rovnováha může zabírat až třetinu kapacity mozku, což je výrazný rozdíl oproti tomu, kdy jedu v tom vozidle. A pak, když následně u toho myslím na nějaké věci, práci, doma a tak dále, tak najednou zjistíte, že vlastně přestáváte vnímat to okolí a vidíte jenom tak tunelovitě to, co je před váma, ale nevnímáme ty rizika okolo. Takže začít opravdu už jenom s tím, aby jsme cvičili balanční prvky, zautomatizovali si tyhle ty věci. Určitě je dobrý navštívit kurz, aby na mě někdo kouknul, a aby mě řekl, nasměroval, protože mnohdy si myslím, že to ovládám správně, ale dokud mě někdo nevidí a neřekne, co bych mohl dělat jinak, tak si to neuvědomuju. A pak už jsme odbourali těch 60%, který já zvládnu, a pak se musíme naučit vnímat víc ty rizika. A to je dneska taková věda, hazard perception, kde se učíme vnímat rizika a předcházet tomu, aby ta nehoda vůbec vznikla.
0: Dopravní policie společně s týmem silniční bezpečnosti, tedy s vaším týmem, pořádá tradiční preventivní projekt zaměřený na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklu. Pro koho je vlastně ten program určen?
1: Pro všechny motorkáře může se přihlásit kdokoliv. Přihlásí se na stránkách Učme se přežít, sekci kolama dolů. A dělají se spanělý výšky ze třech krajů, takže teď nás 8.8. čeká výška do Sosnové. Jede se ze třech krajů, z Libereckého, ze Středočeského a z Ústeckého. A touto hvězdicovou jízdou pod doprovodem policie a instruktorů z týmu silniční bezpečnosti přijede koloma na polygon a na tom polygonu potom následně čeká celodenní akce.
0: Tak ještě jednou pro jistotu, nejenom ty webové stránky Učme se přežít.cz?
1: Ano.
0: Ale i ty termíny, kde vlastně v našem kraji se mohou motorkáři za vámi přijet podívat a kde si ty své dovednosti vypilují.
1: Tak teďko nás čeká akce kurz Učme se přežít v pátek v Sosnové, pak následně je v sobotu ta akce kolama dolů, kde stále zůstáváme, ale ještě jsme tam v neděli.
0: Je o tyto kurzy zájem?
1: Máme ty kurzy plné, ale samozřejmě, když se podíváte na stránky, občas se někdo mluví i ze zdravotních důvodů, tak tu kapacitu hned uvolňujeme, takže klidně kouknout radši víckrát, neříct si, že už je tam plno, že už se tam nevejdu. A zároveň ta akce kolama dolů je určená pro 180 lidí z každého toho místa, takže tam ještě místa jsou, tam se určitě hlásit můžete.
0: Za kurzy se platí?
1: Kurzy jsou zdarma, jsou financovány z Fondu zábrany škod, a takže stačí se zaregistrovat, potřebuji vás jenom vědět.
0: No to je skvělá zpráva. Ještě mě napadá, přijedu na vlastní motorce nebo tam dostanu nějakou v uvozovkách erární?
1: Tak primárně je to určený na vlastní motorku, abych se zdokonoval na tom, na čem jezdím, ale zrovna akce kolama dolů, Učme se přežít, je akce, která tam má na místě 10 importérů, kteří tam budou mít stánky se svými motocyklama a budou tam nejenom ty motorky vystavovat, ale zároveň i půjčovat. Takže si můžete přijet vyzkoušet, vidíte tam ty motorky najednou a zrovna, jestli třeba se rozhodujete mezi jednou nebo druhou, tak si tam můžete z jedné přesedlat na druhou a víte, jaký v nich bude rozdíl.
0: Zve a říká náš dnešní host pan Jiří Novotný. Za chvíli se zeptáme, jak vlastně tento projekt funguje a co přesně motorkáře čeká.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec se dnes mluvíme o motorkářích a o projektu policie a týmu silniční bezpečnosti Kolama dolů Učme se přežít. Řekli jsme si, kde se kurzy konají, že jsou zdarma, že o ně je velký zájem. Jak ale vlastně takový jeden den na takovém kurzu vypadá? Popište nám to.
1: Motorkáři přijedou a po registraci jim zkontrolujeme motorku, v jakým je technickém stavu a případně jim poradíme, co by na té motorce mohlo být lepší, zejména se většinou jedná o gumy, o pneumatiky a tak, aby se jim na tom jezdilo líp. Pak následuje po zahájení teorie. Teorie se velmi často totiž podceňuje a jestliže nemám srovnaný ty základy, když sedím na židli, tak potom, když už jedu a už mi ty kilometry ubíhají, tak se to špatně dohání. No a pak si to dáme vyzkoušet do praxe, začneme u těch pomalých úkonů, kde je to ta rovnováha, trénování té stability pomalou jízdou, trial stopem, pomalým slalomem, tak, aby jsme správně ovládali motorku v těch balančních prstcích, správně ovládali spojku. Pak se vracíme zase na učebnu, máme tam přednášky, hlavní příčiny dopravních nehod, dopravní psychologie, právě balanc, rovnováha, trénink bez motorky. A pak vždycky chodíme ty jednotlivé bloky odjezdit, takže celý den střídáme teorii praxi a pak postupně zvyšujeme tu rychlost, jízdní úkony, vyhýbací manévry, krizový brzdění, až dojdeme do toho závěrečného ježdění.
0: Tak kromě prohlídky motorky, to mě zaujalo, to bych nečekal. Tam máte teorii praxi, jak dlouho vlastně je ten den dlouhý?
1: Tak začínáme ráno v 8:30, končíme v 17:30 večer.
0: A je nějaký rozdíl mezi tím, jestli takovou akci pořádáte v Libereckém kraji nebo ve Zlínském, nebo je to úplně všude stejné?
1: Je to stejný, v podstatě ten kurz je koncipován právě tak, aby jsme postupovali podle naší metodiky, tak aby ty jednotliví jezdci dostávali stejné informace, aby si vybudovali ty správné základy a na nich pak pokračovali dál. Ten rozdíl je jenom v tom, na jak velkým jsme poligonu, kolik se nám tam vejde lidí a podle toho máme počet skupin.
0: Kdo školí teorii a kdo praxi?
1: Tak na teorii máme odborníky z toho daného tématu, takže právě třeba rovnováhu trénuje Jirka Hyníků, což je náš trenér, instruktor, který trénuje závodníky, jako je třeba Filip Salač nebo Oliver Koenig. Pak máme Matuše Šuchu na dopravní psychologii, což je profesor z Univerzity z Olomouce. A co se týká ty praktické části, tak je to tým, který je pod mým vedením, který postupuje, jak říkám, podle těch metodických pokynů.
0: Jak slyším, hvězdná sestava. Když už absolvuji tento projekt, tak dostanu nějaký certifikát, potvrzení nebo jen dobrý pocit?
1: Tak podle mě vždycky jde víc o ten dobrý pocit, takže certifikáty nevystavujeme, je to v podstatě na nás, aby jsme se zdokonali, aby jsme přišli na tom, jak na tom jsme nebo nejsme. Mnohdy totiž si myslíme, že to ovládat umíme, tady třeba najednou narazíme na ty prvky. A když vám třeba takovej 17-násobný účastník Dakaru David Pabišku ukáže, jak tu osmičku a jak ten slalom projíždět, tak pochopíte, že je potřeba trochu tréninku a že i takovýhle lidi trénujou každou sezónu a furt a v podstatě dokola, protože se nám ta sezona bohužel rozdělí na tu zimu a na tom jaře, když začínáme, tak si potřebujeme ty dovednosti zase osvojit.
0: Vysvětluje náš dnešní host pan Jiří Novotný z týmu silniční bezpečnosti. Za chvíli budeme pokračovat a zeptáme se i na další projekty.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.
3: Mám prostě

0: studiu Českého rozhlasu Liberec je pan Jiří Novotný, odborný spolupracovník týmu silniční bezpečnosti. Mluvili jsme o motorkářích, o jejich nehodách, o příčinách nehod, o kurzech pro ně. Koukal jsem také na váš web učmesepřežit.cz a tam máte i další kurzy, tak nám je s dovolením představte.
1: Děláme kurzy pro skutry, kde jdeme trošku naproti těm jezdcům, a aby za náma nemuseli na polygon, takže jsme před obchodníma centrama, kde si vytyčíme nějakou bezpečnou plochu a přivezeme i skutry a buď to přijedete na vlastním skutru, potrénujete s instruktorem a zdokonalíte se, anebo si můžete i přijít vyzkoušet skuter, protože dneska se s oprávněním skupiny B můžeme řídit i motocykl s automatickou převodovkou do 11 kW a tím pádem jsem na tom životě nemusel sedět, tak aby to nebylo poprvé, kdy si ho koupím a v první zatáčce zjistím, že to nebylo pro mě, takže vlastně můžete přijít, vyzkoušet si to a zjistit, jestli to pro vás je nebo není.
0: Jak slyšíme, projektu máte opravdu hodně, tak důležité je sledovat vaše stránky.
1: Určitě je to dobrý, dost informací se tam dozvíte. Jak o těch akcích, tak samozřejmě je tam dneska e-learning, e-book, ve kterém jsou sepsané informace jak pro motorkáře, tak pro instruktory a tak ty jednotlivé akce.
0: Já jsem právě na vaše stránky učmesepřežit.cz koukal a zaujalo mě, že projekty bezpečnosti provozu jste rozšířili také směrem ke zkušebním komisařům. Proč právě k ním?
1: V roce 2016 se změnily zkoušky pro motorkáře a zavedla se vlastně jízda s doprovodným vozidlem, takže ten účastník tam už sedí sám. Dneska to běžně můžeme pozorovat. A nicméně tím zavedením 10 úkonů, který tam máme, jsme nechtěli skončit, protože i ty úkony se dají učit různými způsoby. Někdy si můžu pomoct, aby to bylo jednodušší, a my se snažíme vysvětlit, že to není o tom, jestli schodím nebo neschodím kuželku a jestli jsem prospěl nebo neprospěl, ale v podstatě to hodnocení by mělo být jako známkování ve škole. A buď to mám na výbornou, anebo to taky mám jako, že jsem sice prospěl, ale s odřenýma ušima. A proto chceme, aby se ten celorepublikový standard zvednul, aby jsme to dělali v celé republice stejně, nedělali se rozdíly. A samozřejmě chceme zdokonalovat i ty komisaře, kteří to potom zkouší.
0: Váš tým silniční bezpečnosti už 16. rokem, pokud jsem to správně spočítal, přináší bezplatné a srozumitelné informace o jízdě na motorce, také o bezpečnosti, ale i o tom, jak posunout svoje jezdecké dovednosti, to máte napsané na webu. Co všechno vlastně na tom webu ještě najdu?
1: Tak najdete tam, jak jsem říkal, ty metodické podklady, které jsou rozdělené pro instrukce právě pro učitele autoškol, instruktory, zkušební komisaře, tak pro jezdce, protože pokaždý se zaměřuju trošku na něco jiného, co mám dělat nebo co mám vykládat. A ta metodika se každý rok rozšiřuje, rozepisuje dál. Ano, a pak tam máme takovou tu hlavní věc, a to je ta věda hazard perception, neboli vnímání rizik. A můžete si tam vyzkoušet aplikaci, ve které si pustíte scény, které jsme natočili, které se nám můžou na silnici dít, a vlastně změřit si svoji reakční dobu, jak včas stihnu zareagovat. A ta věda je založena na tom, že vlastně, jestliže si něčím projdu, projdu si něčím jakoby v té bezpečné zóně toho videa, tak si to zafixuju, budu mít nějaký návyk, neznamená to, že potom pojedu pomalu, ale budu mít rychlejší reakce a budu na to připravený.
0: A já musím říct, že jsem si tuhle vaši hru, jestli to tak mohu označit, u vás na webu vyzkoušel a ty reakční doby jsem měl poměrně solidní. Tak to mě hodně zaujalo, to mě bavilo.
1: To je dobře, to mě těší. A samozřejmě je to daný i našema zkušenostma, co už jsme na té silnici zažili nebo nezažili, a my právě chceme, aby jsme to poprvé nezažívali na silnici. Takže zejména, když ty zkušenosti nemám, tak abych je nemusel 20 let sbírat a pak řekl, že už vím, že očekávám, že něco takového nastane, ale abych si to zažil tady v tom prostředí onlineovém, ve kterém vidím, že aha, autobus, tam mi může někdo vyběhnout nebo někdo dobíhat, a aby jsme si rozšířili to periferní vidění a už jsme tady ty indicie vnímali a nereagovali na to, až když to nebezpečí vzniká.
0: Uzavírá své povídání pan Jiří Novotný, odborný spolupracovník týmu silniční bezpečnosti. Mluvili jsme o motorkářích, o nehodách, o příčinách, o kurzech a také o webu učmesepřežit.cz. Záměrně ho zmiňuji, aby o něm vědělo co nejvíc řidičů, posluchačů. Tak díky, že jste si udělal čas, díky, že jste přišel, ať se vám daří.
1: Tak já děkuji vám a přeju hezký den na kolama dolů.
0: A z motorek si zítra vyrazíme k vodě za závodní rybářkou a trenérem sportovních rybářů. O svůj příběh se s námi podělí Markéta Průšová z Friedlandu, která na mistrovství světa juniorů a kadetů v rybovolné technice v Bulharsku posbírala 4 ocenění.

0: Sofia. Je přesně 11:45 a pokud vám uteklo naše povídání o motorkářích a kurzích pro ně, můžete si ho zpětně poslechnout také na našem webu liberec.rozhlas.cz. Ještě předtím si ale poslechněte babské rady, protože v nich vám řekneme, že ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadu.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Blížíme se k pravému poledni a je před námi poslední položka našeho úterního dopoledne pod Ještědem. A od motorek, o kterých jsme si povídali s naším hostem na začátku hodiny, míříme k autům. Možná netušíte, že výtvarnice a herečce Ivě Hitnerové učarovala terénní auta. O své lásce nám před časem vyprávila v našem zábavném pořadu.
1: Moje vášeň pro terénní automobily vznikla před mnoha lety na ostrově Rodos, kde jsme si půjčili auto, jako to ostrovní, a kde jsem poprvé jela tím jeepem a jela jsem po těch horských cestách a teď jsem pocítila takovou tu krásu. Cizí auto, to je velká výhoda, že jo, že vám jedno přes co to berete, že jo, bylo to z půjčovny. A teď jsem vůbec to manželovi nepůjčila, pořád jsem řídila a on viděl, jak jsem šťastná a říkal, hele, tak sjeď tady, my jsme byli na takový ty odvrácený straně toho Rodosu, kde nejsou žádný ty hotely a tak a mezi těma skalama byla taková písečná malá pláž a Petr říkal, tak jeď na tu pláž, jako já jsem říkala, Petře, na pláž nezaboříme se. A Petr říkal, prosím tě, v každém druhém americkém bijáku jezdí po pláži, to je udusaný, tak tam zajeď. A uvěd, tak já jsem sjela na tu pláž, říkala jsem, nezaboříme. A Petr říkal, jeď. Tak jsem vjela asi 5 metrů na tu pláž, okamžitě jsme se propadli, že jsme zůstali sedět. A můj muž seděl a říkal, nebuď hysterická. Hlavně nebuď, já jsem neřekla ani jedno slovo. Hlavně nebuď hysterická. Všecko se dá řešit, všecko se dá řešit. A tak já jsem koukala dál z toho okna, on běhal kolem toho auta, teď tam sbíral takový to lupení z těch palem, že to podkládal pod to, to auto si to vůbec nevšímalo, že jo. Že a on najednou takhle jako zbystřil a v moři tam plavala bojka. A to jsou takový ty bojky, co si dávají potapěči, aby bylo vidět, že tam někdo plave. Tak on si najednou nepochopitelně rozběh do toho moře k té bojce. Vytah za ten provaz toho potapěče, ten koukal jako blázen, když ho vyndal jako z té vody, ale měl tam ještě asi 3 kolegy, tak všecky vyndali těma bojkama a ty zaprvé mi prozradili něco, co jsem do té doby netušila, co je ten diferenciál, že se to dá přehodit a takovýhle. Takže to mi udělali, nadzvedli to auto, podložili nějaký ty a já jsem vyjela teda z té pláže a můj muž se na mě vítězně díval a říkal, vidíš, všecko se dá řešit, všecko se dá v klidu vyřešit. A já jsem si říkala, že to je přesně ta chvíle, že ten chlap za vás vyřeší každou situaci, do které byste se vy sama nikdy nedostala.
0: To bylo hezké vyprávění Ivy Hitnerové a také tečka za dnešním dopolednem pod Ještědem. Je 11.54, za chvíli nabídneme další zprávy a po nich vás od mikrofonu pozdraví Filip Majsl, aby vám hrál na přání. Jan Holub se loučí, přeji krásné úterý a těším se na slyšenou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V 16 hodin skončil lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Vodohospodáři připravují v Rovensku pod Troskami obnovu vodovodu. Zastávka Galerie Lázně v Liberci je dočasně přesunutá a je jasno, odpoledne místy přibude oblačnost a můžou přijít i bouřky. Teploty jsou dnes velmi vysoké, až 39 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidný den přeje Hana Hauptfoglová. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpoledne musí být kandidátní listiny a v případě senátních voleb přihlášky k registraci doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
2: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami. Stavbaři mají vyměnit 2,5 kilometru vodovodního potrubí od zdroje pitné vody u rybníku Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. Rekonstrukce vodovodu má začít ještě letos a potrvá 2 stavební sezóny.
4: Odhadované náklady dosahují 40 milionů korun. VHS Turnov na stavbu získalo státní a krajskou dotaci. Hlavním cílem rekonstrukce je podle ředitele svazku Milana Hejduka lepší dodávka kvalitní pitné vody. Tento přivaděč zásobuje pitnou vodou Rovensko, Žernov, Ktovou a část Hrubé skály a Karlovic. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Cestující libereckou městskou hromadnou dopravou musí počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra města. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Omezení potrvá do odvolání. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají velkou finanční rezervu. Testování se účastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému.
1: Počasí.
2: Je skoro jasno až polojasno, později odpoledne a večer čekáme přechodně více oblačnosti a ojedinělé i přehánky nebo bouřky. Odpolední teploty dnes stoupají velmi vysoko, mezi 35 a 38 na Českolipsku až 29 stupňů a na horách se taky neochladíte, tam je 29 až 32 stupně. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, v přehánkách a bouřkách může přechodně zesílit a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká. Meteorologové nadále očekávají silnou až velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte v Liberci, Železná ulice v horním centru města je vyfrézovaná před plánovanou pokládkou asfaltu, jeďte tam pomaleji. Buďte na všech svých cestách opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné úterní poledne, tak léto nám momentálně nabízí všechny krásy, na které si jenom vzpomenete. Třeba ve mně se dnes v noci díky tomu probudili pudilovce. Já jsem hodinu po ložnici naháněl komára. Při té příležitosti jsem přišel na to, že takový komár bzučí vlastně jenom proto, že se královský baví, když vidí, jak se lidi sami fackují. Ale při té příležitosti jsem četl článek, který odhaloval zjištění vědců a podle nich, tedy některé věci proti komárům jakž takž fungují a některé oproti předpokladu vůbec. Třeba takové pivo prý vůbec nefunguje. Je pravda, že spousta lidí vám bude tvrdit, že si dali pár piv a nepamatují si, že by je štípnul komár, což je celkem logické, to si člověk nepamatuje spoustu věcí. Ale co prý zaručeně funguje, je lidský zápach. Celkem účinně se projevily dva dny nošené ponožky a to opravdu v tom článku stálo. A také funguje nenosit barvu oranžovou, azurovou a červenou. Tolik tedy několik cenných rad. No a teď už se pojďme bavit písničkami na přání. Zdraví vás Filip Majsl.

Petr Spálený, to je zpěvák, který se už svým příjmením k těm aktuálním horkům docela hodí. Jeho písnička Hráč nás doprovodila ke 12. hodině a 9. minutě a my jdeme na písničky na přání. Předtím samozřejmě ještě všechny důležité informace, které potřebujete k tomu, abyste se zapojili. Telefonní číslo do studia je 22 155 3722, SMS brána 90 01 04, ovšem ty textové zprávy musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text. A nebo nám jednoduše napište e-mail, to je poslední dobou velmi populární forma, zahrajte.liberec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. Já se na všechna vaše přání moc těším.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, kde právě teď startují písničky na přání a to telefonátem. A kdo pak se k nám dovolal jako první? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipa je Trašárka z Liberce. Takže dnešní písnička bude především pro mého tatku. A chci mu zkázat, že ho mám ráda, že pro mě udělám první poslední, co budu moc. A jinak by písnička byla pro Miladu do Jablonce, paní Evu do Turnova a možná se za ní neurazí paní Iva Zaraková. Tu jsem dlouho neslyšela, takže ji taky zdravím.
0: Dobrá, tak posíláme písničku, vy se mějte krásně, užívejte léto a zase někdy příště.
1: Naslyšenou, děkuju.
0: Naslyšenou.

0: Ano, ta naše písnička česká, ta je tak hezká a v českém duchu se ponesou písničky na přání v Českém rozhlase Liberec i dál. Co budeme hrát, to už nám prozradí paní Hana. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych chtěla zahrát mé vnučce Rozárce, která se vrátila z horolezecké stěny, a písničku filmu je dostat tatínka do polepšovny Prchovské skály, jestli by to bylo možné. Děkuju
0: vám. Samozřejmě, všechno je možné, písnička je připravená, vy nemáte zač, mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Děkuju a vy taky, naslyšenou.

0: No vidíš, a je po mně.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stokrát chválím čas a Karel Gott v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec 1:05 a budeme pokračovat dál. Před malou chvílí nám zavolal pan Zdeněk, svěřil se, že momentálně sedí v bagru, což bylo znát z rozkolísaného signálu, a poprosil nás, abychom mu zahráli nějakou pěknou písničku od Heleny Vondráčkové. Tak jsme vybrali jednu vyloženě letní a zdravíme pana Zdeňka.
1: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Ano, jak zpívá Helena Vondráčková, léto je léto a i přes léto vám samozřejmě v Českém rozhlase Liberec hrajeme na přání vždy od 12 do 1 a v sobotu a v neděli navíc ještě od 17 do 18 hodin. No a teď přichází na řadu další písemné přání, tentokrát nám napsala paní Anička. Zdravím do studia a všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela z Moška Má sněhu andělů a písnička bude pro Moniku Přibylovou k narozeninám. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti tvá tvář kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať máš život jako sen, užíváš si každý den od starostí žádné vrásky, v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje Anička z Kunic Praha Východ.

0: Marcel Zmožek nás rozněžnil v písničkách na přání. Máš něhu andělů. 1:30. Pokračujeme dál a tentokrát přichází na řadu telefonát. A kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne, halo, halo, zdravím Filipe, Jarka Zichrova, chtěla bych nechat zahrát písničku od Leony Machálkový a bylo by to pro Šárenku, pro Evičku do Turnova, pro Naděnku, pro Jarošku.
0: No prostě pro celou tu vaši partu, ano.
1: No ano, přesně tak, pro naši partu.
0: Dobrá, tak tedy posílám písničku.
1: Všem řidičům, Filipe, všem řidičům tramvají i autobusu i kamionu, aby měli dobrou náladu.
0: Dobrá, tak snad jim Leona Machálková tu náladu ještě vylepší. Vám přeju krásný den, paní Jarko, a příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Filipe, já taky. Naslyšenou.

Leona Machálková a Galaxie přání. To bylo jedno narozeninové přání, které přiletělo do Českého rozhlasu Liberec. No a snad bychom k tomu rovnou mohli připojit i sváteční přání, protože dnes, 4. srpna, má svátek Dominik a Dominika. Dohromady tvoří zhruba 2000 ansámbl, protože Dominiků je v Libereckém kraji téměř 1500 a Dominik přes 500. Já samozřejmě pánům i dámám přeju všechno nejlepší těm dnešním jmeninám. No a našel jsem snad jedinou příhodnou písničku, a to od Judity Čeřovské. Dominiku.

už je let, co Nick Kershaw vypustil do světa tuto písničku Do Riddle, jak se stala slavnou, dokonce se dočkala i české verze, jistě si vzpomínáte na tu od Petra Kotvalda. My máme minutu po 17:45 a budeme pokračovat v písničkách na přání. Tentokrát přichází řada na paní Sylvie z Prahy, která zmiňuje, že dnes má v irském Dublinu pohřeb Glenn Hansard, irský písničkář s vazbami na Česko. Vzpomínalo na něj mnoho kolegů z branže, včetně mladého irského zpěváka Dermota Kennedyho, ten má písničku s názvem Funeral a tuhle písničku dnes vybírám, píše paní Sylvie. Posílám ji Dominikům a Dominikám k svátku a všem příznivcům irské muziky.

Dermot Kennedy a Funeral, to je písnička, která dozněla ve 12 hodin a 50 minut a teď nám to na sebe docela hezky geograficky navazuje, i když je to takové kouzlo nechtěného. Napsal nám totiž pan Jindřich, který by chtěl jen tak pro radost písničku od proměnu skotského hudebníka Nathana Evanse Wellermana.

0: venku.
1: Velemen, tak tomu se říká šanty, volně přeloženo námořnická odrhovačka, a s ní Nathan Evans ukončil dnešní odpolední písničky na přání. Zítra vám pochopitelně zase budeme hrát na přání, ale všeho do času, teď už je na čase připravovat se na další program v Českém rozhlase Liberec. Samozřejmě, že vás čeká Alex a host, dnes s hercem Jánem Jaculiakem. Fred Meisel vám přeje příjemné odpoledne a po 14. naslyšenou.

0: Hořáková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Obyvatelé Frýdlantu mají za sebou první měsíc nového systému svozu odpadů. Začala oprava renesančního červeného domu v České Lípě. Zoologická zahrada v Liberci v sobotu nabídne speciální program. Slunečno, přechodně oblačeno, oběžné přeháníky a teploty až 39 stupňů. Takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Foglová. Po prvním měsíci fungování svozového systému door-to-door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav, například v časech a frekvenci svozů. Podle starosty Dana Ramzera z ODS se objevily také potíže s gravitačními zámky, kterými jsou nově uzamčené všechny kontejnery na sídlištích.
4: Nefungovalo nižší jednotky gravitačních zámků a potom házejí do těch odpadových nádob věci, které tam vůbec nepatří, jakože jsme našli v bioodpadu koberec nebo iglitové pytlíky nebo věci, které tam vůbec nepatří.
3: Lidé ve Frýdlantu můžou třídit odpad přímo u svých domů od července. K dispozici mají popelnice na papír, plast a bioodpad. V České Lípě dnes začala rekonstrukce renesančního červeného domu, potrvá 2 roky. V letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea. Pokračuje jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
5: V dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat berky, protože vlastně berkové založili tento objekt.
3: Liberecká zoo v sobotu oslaví 122. narozeniny. Vstupné bude proto stát symbolických 122 korun. Zahrada o tom informovala na svém webu. Kromě toho vedení zoologické zahrady představí návštěvníkům novou interaktivní hru. Zoo v Liberci je nejstarší na území České republiky. Oficiálně byla založena v roce 1904. První zmínky o ptačím parku ale sahají už do roku 1895. Knihovna Václava Havla změní jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Později zároveň odvolala souhlas k užívání jména svého manžela a prvního českého prezidenta Václava Havla. Odůvodnila to ztrátou důvěry k současnému vedení a směřování knihovny.
2: Počasí.
3: Později odpoledne čekáme přechodně více oblačnosti a ojedinělé přeháňky nebo bouřky, jinak je dnes slunečno a také horko. Teploty jsou v rozmezí 35 až 38, na Českolipsku až 39 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr může případně v bouřkách zesílit a biozátěž je vysoká na stupni číslo 3. Meteorologové upozorňují na až velmi silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Pozor dejte na silnici 1/15 v Zahrádkách u odbočky na Sosnovou na silnici 3. třídy havarovala 2 osobní auta, s opatrností tam projedete a opatrně jeďte také v Dobranově u odbočky na Písečnou srazilo osobní auto elektrokoloběžku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: S Rozmanitým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
6: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám,
0: dobře.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím, musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tej predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v ktorom filme, to v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. To, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože pardon, vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas, ty věci, a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem na natáčaní, bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčenie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že
1: ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepích?
1: Toto je velmi, Alex, toto je velmi těžká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo, keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to som musel sa naučiť psa? Teď je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, mali jsme, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste, on se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom, o tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak, aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host. A tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka. Ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol předtím, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľkofilm. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastně, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, alebo už ani si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Nie, páčilo sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme, asi tak

0: Lebo ja som točil na Slovensku, som točil s českými herciami, a mne to ani nenapadne táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana, a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nejde o to, či je Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
1: Aby to všechno zapadlo a bylo to úspěšný projekt.
0: Ano, ano.
1: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku, ano. Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
0: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, keď to mám povedat naprvu. No, je to únavné. Je to únavné. Už to, vy to na mne, Alex, vidíte tie kruhy pod očami, ale už sa to podpisuje. Ale nie je to sťažnosť, odpovedám na otázku, je to únavné, ale zároveň, keď robím dobrý projekt, keď mám napríklad takýto príjemný rozhovor, mňa to naozaj že nabíja. Ja to mám ako baterku, ako do mobilu, že mne sa tých, z tých 20% nabije zrazu na 98. Čiže to tak mám, ale už ten čas využívam teraz čo najviac pre svojho syna a pre moju milovanú Barbaru, lebo potrebujeme sa a každá sekunda je vzácna, ale je to náročné.
1: Vy jste před 2-3 lety, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že začínáte psát a věnovat se produkci, režii, že to by vás možná bavilo v budoucnu, že byste přešel na tu druhou stranu, tak jsem slyšela, že váš syn začíná psát scénáře, jak to máte vy?
0: Scénáře nepíšem. Zatiaľ nie, ale už produkujem tretiu vec teraz, divadelnú. Prvá vlastne bola dramatizácia Tomáša Sedláčka knihy Ekonomie dobrá a zlá. To sme robili v L plus S. To som produkoval, potom druhá bola Čechova som produkoval a teraz robím v rámci spolupráce s českým a polským veľvyslanectvom od Mrožka hru Veľvyslanec, ktorá sa bude uvádzať v prosinci 26 na malej scéne divadla Arena v mojej produkcii.
1: Mm-hmm. Ve vašej produkcii hrajete?
0: Zatiaľ áno. Zatiaľ som tam akože obsadený, nie je to veľké role, to nechcem, ale uvidíme, ako sa ešte čas vyvinie, ale no, budú tam aj českí herci.
1: Říká Jan Jaskuliak, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem. Co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte?
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ju vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjistujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on, jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem.
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo. My sa nevieme dojesť.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli je trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv, carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece, čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakupit správně, čiže toto carbonara, alio, olio, no je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec, Stanley Tucci, natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samouk vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jackuliak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté v režimu osoba v ohrožení hledají seniora z České Lípy. Rekonstrukce Škroupova náměstí v České Lípě pokračuje pokládkou kostek. Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát a i zítra bude slunečno a horko, odpoledne přijdou přehánky a bouřky. Hana Foglová přeje hezké odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je 175 cm vysoký, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi policisté přijmou na lince 158. V České Lípě začala pokládka dlažebních kostek na Škroupově náměstí. Dělníci pracují na křižovatce s ulicí Prokopa Holého. Město o tom informovalo na svém webu. Do konce letošního roku by mělo být vydlážděné celé náměstí. Rekonstrukce začala loni na podzim a kompletně hotová by měla být v roce 2027.
2: Po opravách má Škroupovo náměstí sloužit hlavně jako klidová zóna s menším počtem parkovacích míst a větším množstvím zeleně. V dlažbě bude navíc naznačený půdorys kostela svatého Petra a Pavla. Ten na místě v minulosti stál. Z České Lípy Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Horská služba v Jizerských horách měla za první polovinu letních prázdnin 111 výjezdů. Je to téměř o 40 víc než v loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
3: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
0: Lidé na kolech by především neměli přeceňovat své síly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále, jejich nárok koncem letoška vyprší. Při střelbě na Pražské filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci roku 2023 zemřelo 14 lidí, 25 lidí střelec zranil.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou skoro jasno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, večer i doznívající bouřky a bude teplo 21 až 18 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude opět slunečno, jasno až polojasno, odpolední teploty stoupnou mezi 33 a 36, na Českolipsku až 37 stupňů Celsia a i zítra později odpoledne očekáváme přechodně oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo bouřkami, které mohou být i silné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Liberci na kruhovém objezdu v průmyslové zóně u Denza. Na vozovce je tam rozlitý olej a může to tam klouzat. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A přejeme také krásné čtvrté srpnové odpoledne. Máme 4 minuty po 14. Před námi se otevírá další hodina a my v ní pro vás budeme mít hned dvě aktuality. V České Lípě dnes začala oprava renesančního červeného domu a ve Višňové se dnes předávají ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. U obou akcí budeme a vy samozřejmě s námi. Navíc nás zámecké léto zavede na náměště Na Hané a v dětské anketě budeme probírat detektivy. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne a příjemný poslech.

0: Kdo vchází do tvých snů, má lásko? Kdo vchází do vašich snů při odpolední siestě? Samozřejmě Václav Neckář a také Český rozhlas Liberec 13 minut po 14. hodině. V České Lípě začíná rekonstrukce renesančního letohrádku zvaný Červený dům a další přilehlé dva objekty. Historická památka je teď nepřístupná a po přestavbě tam bude sídlit vlastivědné muzeum. Mezi exponáty bude také to, co archeologové našli uvnitř a detaily zná redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tři budovy, které začne firma rekonstruovat, se nacházejí v areálu vodního hradu Lipí. Jedním z...
0: Zdá se, že spojení nám selhalo, ale já jenom doplním tuto myšlenku, že jedním z nich je cenný hrádek zvaný Červený dům, který je památkově chráněný. Opravovat se budou také další dvě navazující budovy, které jsou v městské památkové zóně. A stavební firma si dnes převzala staveniště. Práce vyjdou na 77 milionů korun a potrvají dva roky. Jak jsme zmiňovali v úvodu, bude tam pobočka vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. V Červeném domě budou exponáty z regionu a také do chované artefakty rodu, který dům postavil. Pokračuje jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
2: V dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat berky, protože vlastně berkové založili tento objekt.
0: No, v dalších dvou budovách budou kanceláře muzejníků a také odborná pracoviště, například pro restaurátory, konzervátory, preparátory a další specialisti. Ti teď sídlí v hlavní budově kláštera a podle ředitele Vytáčka mají stísněné podmínky. Závěrem si ještě můžeme říct něco málo o samotném Červeném domě. Pochází ze 16. století. Nechal ho postavit Jetřich Jiří Berka z Dubé. Červený dům je jednou z nejcennějších renesančních památek České Lípy a zároveň jediným dochovaným renesančním letohrádkem s grafitovou výzdobou v Libereckém kraji. V nedávné minulosti sloužil jako depozitář vlastivědného muzea. Všechny sbírkové předměty před rokem muzejníce museli kvůli rekonstrukci přestěhovat do areálu kláštera.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi. Yeah!

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stopař. Živě přímo z terénu.
1: Vítězem krajského kola vesnice roku 2026 se v Libereckém kraji stala Višňová. I ve 13. ročníku soutěže, ve které se uděluje i řada dalších ocenění, celkový vítěz hostí slavnostní předávání všech ocenění. Tato sláva se koná právě dnes a tak do Višňové vyrazil i regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Višňové od rozcestníku, který ukazuje na další části Višňové, protože Višňová to je vlastně devatero obcí. Slavy tady budou dnes nejenom místní své velké a zasloužené celkové vítězství, ale důvod k oslavě bude mít i téměř všech 15 přihlášených obcí do soutěže Vesnice roku, protože 14 z nich nějaké ocenění převezme. Tak se podívejme na jejich výčet. Ta zlatá stuha, to je jasné, to je Višňová celkový vítěz. Rádlo převezme modrou stuhu za komunitní život, zlatá Olešnice oranžovou za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Jiřetín pod Bukovou fialovou stuhu za příkladnou kontinuitu a inovace v environmentální oblasti, Rynoltice zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, Odřichov hájích převezme toho více, bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny, také ocenění za vesnickou knihovnu Libereckého kraje, a ještě zlatou cihlu za rekonstrukci a přestavbu čísla popisného 151 na základní školu. Velenice ty získaly ocenění za rozvoj venkova, Radimovice Fulinovou cenu za kvalitní květinovou výzdobu v obci, Sviany diplom za soustavné zkvalitňování života v obci prostřednictvím promyšlených rozvojových projektů, Krištofovo údolí diplom za rozvíjení lidových tradic, Kobyly jsou skokanem roku, Hlavice získává diplom za diplomovou dlouhodobou péči o sportovní infrastrukturu, Zdislava diplom za vzorné vedení obecní kroniky a Koberovi cenu naděje pro živý venkov a zlatou cihlu za zrestaurování pískovcového kříže v části Vrát. No, bude se to rozdávat hodně.
1: No, já slyším, že za tebou je zároveň také docela rušno a veselo. Jaký program pro hosty a návštěvníky ve Višňové připravili?
2: Tak rušno a veselo to teprve přijde. Tohle je jenom takový, řekl bych, začátek, úvod, taková předzvěst, protože v této době se vlastně teprve tady scházejí hosté a místní. Pro veřejnost jsou zatím otevřeny posilovna, kabiny sportovců, hasičárna a kostel ve Višňové. Za asi 20 minut, prostě ve 3/4 na 3, se tady, kdo bude mít zájem, může vydat na hodinovou komentovanou prohlídku tady po místním okolí a slavnostní zahájení toho hlavního programu bude v 16 hodin, kdy budou postupně vyhlašována jednotlivá ocenění. Mezitím vystoupí děti z místní základní školy a bude tady také taneční vystoupení místních občanů a po vyhlášení vítězů a předání všech stuh následuje divadelní představení spolku Višňovský rok. Od 6 večer pak kapela Apokalypso. No a samozřejmě všechno je to proložené tady občerstvením. Ani zmrzlinka nechybí, studená boule, takové sladké i slané zákusky od místních pekařek. No a po ukončení oficiální části se bude ještě grilovat a masný raut a gulášek a uzená krkovice a klobásy na grilu a mnoho dalšího.
1: A ještě připomenu, že se jedná o vyvrcholení krajského kola soutěže. Kdy budeme vědět, jak si Višňová vedla v tom celostátním kole?
2: Tak to budeme vědět v září, od 30. srpna až do 5. září všech 13 krajských finalistů navštíví hodnotitelská komise a slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola a předání oskutečnění ocenění proběhne 19. září v obci Písečná v Pardubickém kraji, která se stala vesnicí roku celostátní loni. Tak doufejme, že to další předávání bude tady ve Višňové, že prostě Višňová zvítězí a já jí na to tady na závěr od zvonice zazvoním.
1: A my ze studia Českého rozhlasu Liberec držíme palce. Mockrát děkujeme, Jaroslave. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Marcela Holanová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a teď je čas připomenout si dnešní zámecké léto. Vy můžete každý všední den v našem dopoledním vysílání vyhrávat zámecké cestovatelské balíčky a také se dozvědět řadu zajímavostí o našich šlechtických sídlech. To všechno vám tedy nabízí zámecké léto, jehož průvodcem je František Kinský. Ovšem pokud vám dopolední vysílání uteklo, máte šanci navštívit společně s naším vysíláním jednotlivé památky i odpoledne právě v tomto čase. Kam tedy zamíříme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran Lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa.

0: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magické

0: zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Slečna sen, Naďa Urbánková a Karel Černoch. Mimochodem tuhle písničku Naďa Urbánková původně natočila s Karlem Kahovcem, a to před 50 lety. No a před 50 lety také ve Francii natočili první díl legendárního seriálu Komisař Moulin, kdo by si nepamatoval. V československé televizi se objevil o pár let později. Hlavní postavu inspektora Moulina stvárnil Yves Renier a naše diváky si získal také díky skvělému dabingu v podání Miroslava Moravce. Tak se teď na chvilku vydejme po stopách zločinu. Vrah je jistě zahradník s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Kdo je detektiv?
2: Detektiv je ten, kdo něco vyšetřuje, třeba když se něco stalo a takovýhle. Třeba když je někdo mrtvej, tak to je detektiv.
1: Jak vypadá detektiv?
3: No, je hezky oblečený, má klobouk, většinou má brýle, lupu. Když ho někdo požádá o pomoc, tak ten detektiv to musí najít, když je ten detektiv.
1: Může mi ty psa třeba?
4: Může. Jo.
2: Může, protože pes může něco vyčmuchat. Protože má čeníš, takže čmucha a něco vyhrává díru a třeba tam něco je.
1: Znáte nějakého detektiva?
3: Já ne, protože detektivové už neexistují.
1: Vážně ne?
5: Já jenom ve pohádkách znám.
6: Já znám jenom ve filmu.
1: A to dneska nejsou lupiči?
6: Jsou, každý den skoro.
1: A kdo teda po nich pátrá? Kdo je hledá?
3: Detektiv.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce víš, a ne satirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policisté pátrají po seniorovi z České Lípy. Od včerejška se neozval rodině. V Jablonci nad Nisou začne další rekonstrukce sídliště Šumava. Za měsíc fungování vyhlášky proti tvorbě černých skládek ve Frýdlantu řešili strážníci několik přestupků. Stále vysoké teploty a také přehaňky a bouřky, to je předpověď počasí na zítra. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Klidné odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. V režimu osoba v ohrožení policisté pátrají po 85-letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy. Včera odpoledne odešel z domu a od té doby se neozvala. Rodina se obává o jeho život a zdraví. Vladimír Svítek je 175 cm vysoký, štíhlé postavy, má modré oči a nakrátko střižené šedé vlasy. Pohybuje se pomalou chůzí, používá černé trekové hole. Na sobě měl tričko a šedé krátké kalhoty, může mít i červenou kšiltovku a červený batoh. Pokud jste ho viděli, ozvěte se policii na tísňovou linku 158. Na jabloneckém sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic, informovala o tom mluvčí magistrátu. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací. Naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští rok v červenci.
3: Oprava bude rozdělená do dvou částí. Od 11. srpna budou stavbaři pracovat v křižovatce ulic Březová a Skelná a postupně budou pokračovat ke Spojovací ulici. V ní navážou pozimní přestávce a opraví až ke křižovatce s ulicí Vysokou. Nové budou jednotlivé vrstvy silnic, povrchy a taky veřejné osvětlení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Za první měsíc fungování nové vyhlášky o veřejném pořádku řešili frýdlanští strážnici jednotky přestupků. Odhalit jim pomáhá kamerový systém. Vyhláška se týká například umísťování sběrných nádob na veřejné prostranství. Nově je to možné pouze v den svozu. Podle vyhlášky taky není možné odkládat odpad vedle kontejnerů. To je jeden z případů, kterým se podle starosty Dana Ramzera z ODS frýdlantská městská policie zabývala.
4: Pravděpodobně živnostník nebo někdo, kdo provozuje nějaké potraviny, tak prostě přiveze použité krabice od koblih nebo od nějakého pečiva a protože zjistí, že není tam přístupně volné místo na papír, tak to prostě odloží mezi kontejner na kov a na oblečení.
2: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v Praze a také ve Středočeském kraji smogovou situaci. Platí do odvolání. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, seniory a také malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozón vzniká při intenzivním slunečním záření, reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Počasí. Je před námi další teplá noc, ochladí se jen na 21 až 18 stupňů a bude většinou skoro jasno až polojasno, ojediněle s přeháňkami a z večera doznívajícími bouřkami. Zítřejší ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné, odpoledne má být znovu oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a také bouřkami, které mohou být i silné. Odpolední teploty zítra naměříme v rozmezí od 33 do 36, na Českolipsku 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte v Liberci, v ulici doktorky Milady Horákové se odbočky do Tylovy a Šlikovy ulice srazila dvě osobní auta. Policisté jsou u nehody a s velkou opatrností tam projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ano, začala odpolední dopravní špička, tak buďte na těch silnicích opravdu opatrní. A po tomto apelu přichází na řadu dobrá zpráva. Obnova sedmi horských mokřadů zvýšila schopnost krajiny Českého ráje zadržet vodu a my se o tom za pár minut popovídáme s Janem Korytářem z organizace Čmelák. Pak nás čeká pochoutkový rok a vzhledem k tomu, že dnes bude vařit Jaroslav Sapík, připravte se na opravdu vydatnou kalorickou bombu a s pořadem Co je nového se vypravíme do Mimoně. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Hana Zagorová a Studánka stříbrná, to je písnička, která nás v Českém rozhlase Liberec víceméně zavedla do přírody. Je to velmi příjemné, tak tam ještě chvíli pobudeme. Ochránci přírody chtějí do Českosaského pohraničí vrátit větší rozmanitost. V lokalitě má navíc než 150 hektarech vzniknout několik projektů na obnovu přírody, třeba mokřady a nebo louky, a za obnovou stojí tři organizace z Česka a Saska. Jednou z nich je spolek Čmelák, jehož předseda Jan Korytář nám teď určitě prozradí víc. Hezké odpoledne.
1: Zdravím z Liberce.
0: Tak na úvod prozraďte, jaké přírodní projekty mají v lokalitě vzniknout?
1: No, my jsme se s našimi německými partnery domluvili na tom, že vybereme lokality, které nejsou v úplně dobrém environmentálním stavu. Můžou to být zanedbané louky, nebo třeba my na české straně tady máme hodně lesních pozemků, kde jsou třeba smrkové monokultury, no a během následujících 3 let se pokusíme dostat do lepšího stavu v tom lese třeba tak, aby ten les nebyl jednolitý smrkový, ale aby se začal měnit. Dosadíme tam chybějící druhy dřevin, které by tam patřily. No a pokusíme se vlastně všechny ty lokality, které máme vytipované, dostat do ekologicky lepšího stavu.
0: To se tedy víceméně bavíme o flóře, ale plánujete vybudovat i nějaká ochrana opatření pro živočichy?
1: No, je to spíš jenom doplňková aktivita, jsou tam budky pro ptáky, budky pro sovy, ale zároveň ono, když zlepšujete například strukturu toho lesa, tak tím samozřejmě podporujete i spoustu živočichů, protože ve smrkové monokultuře žije mnohem méně hmyzu, ptáků, brouků, zkrátka života, než když je ten les potom smíšený a dlouhodobě třeba i rozrůzněný, takže jsou tam staré stromy, mladé stromy a to je naším dlouhodobým cílem.
0: Když už mluvíte o těch cílech, co je vlastně cílem této rozsáhlé obnovy? Rozveďte to.
1: No, cíle jsou asi dva. Takový ten praktický cíl je opravdu na 150 hektarech udělat opatření, která podpoří biodiverzitu, tak aby, až ten projekt skončí, aby tam bylo mnohem více rostlinných a živočišných druhů. A druhý důležitý cíl, protože to je v rámci česko-německého programu Interreg, tak je rozvinout spolupráci mezi českýma a německýma neziskovkama. My tady máme dvě ekologické neziskovky z okolí Žitavy. No a myslím, že tohle je dobrý evropský program, který umožňuje, aby se lidi z obou stran hranic setkávali, vyměňovali si zkušenosti, spolupracovali a na to se těším.
0: Říká předseda spolku Čmelák Jan Korytář. Já vám moc krát děkuju a naslyšenou.
1: Díky, mějte se naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Janek Ledecký, budu všechno, co si budeš přát. No, kuchařem by se mohl stát, protože se všeobecně traduje, že každou ženu potěší, když jí muž uvaří. A my pro vás budeme mít teď takovou malou inspiraci. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Jednalo se o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A my se ho teď naučíme dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem, takže to určitě bude velmi vydatné, ale co, taková panda také celý život jí zelí a je tlustá. Já jenom připomínám, že to vše je v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 sloučků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme prvně základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo, kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
5: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
5: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
5: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme, budeme pak naklepem. Lehce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř.
5: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
5: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
5: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
5: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
5: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
5: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
5: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
5: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
1: Ano.
5: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
5: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
5: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
5: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
5: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
5: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v sedmém nebi. V sedmdesátém.
0: Tak nevím, do jakých výšin se dostal Patrik Rozehnal, ale vás určitě tento recept dostane do rajských výšin. Jen se podívejte, jak vypadá takový záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sepíka. Najdete to na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam pochopitelně také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové tašky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Roman Paulus a při té příležitosti oslaví i své jmeniny.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Věrou Špinarovou jsme navštívili slunečné pobřeží 9 minut po půl čtvrté v Českém rozhlase Liberec. My vám touto dobou zpravidla nabízíme inspiraci pro volný čas a dnes zavítáme do Mimoně. Tam asi nenajdete slunečné pobřeží, ale počítám, že v tuto chvíli i tam je slunečno. A je tam také Renata Kratochvílová z Turistického informačního centra. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Já si vzpomínám, kdysi jsem vedl rozhovor s Igorem Tymkem z kapely No Name a on prohlásil o Mimoni, že to je pro ně velmi sympatické město. Tak kdybyste mohla, kam byste ho pozvala? Třeba na návštěvu, na procházku anebo na výlet?
1: Tak pokud bych měla zmínit ty naše zajímavé typy na ty výlety nebo nějakou návštěvu Mimoni, tak bych připomněla, že z historických památek Mimoni stojí za návštěvu budova bývalého špitálu ze 17. století, která dnes slouží jako městské muzeum. A vedle stojící kaple Božího hrobu, která je vystavená jako věrná kopie jeruzalémské kaple. A návštěvníci, kteří dávají přednost těm klidnějším procházkám, mohou zavítat do zámeckého parku nebo se vydat do nově zpřístupněné poutní cestě s 9 významnými zastaveními. Milovníci aktivního odpočinku ocení u nás nově vybudovanou moderní pamtrkovou dráhu, dopravní hřiště, skatepark, ale i zrekonstruovaný volnočasový areál, jehož součástí je opravené koupaliště a nově vybudovaná hřiště pro děti i dospělé. No a příznivci přírody mohou vyrazit na některou z cyklotras či turistických tras vedoucích i zmiňovanou krajinou mikroregionu Rex Podrázko. A mezi oblíbené cíle tady v okolí patří například zřícení náhradu Ralsko, Julina Vyhlídka, Hračanské stěny, sochy ve skalách v Brništi nebo noviny Podrázkem se známým petem. A velkým lákadlem je třeba také řeka Ploučnice, která nabízí jedinečný pohled na zdejší přírodu z vodní hladiny a patří k nejoblíbenějším vodáckým trasám v regionu.
0: Vidím, že v Mimoni se opravdu všichni přijdou na své. A kdybychom tam chtěli vyrazit za kulturou, za nějakou zábavnou akcí, co byste nám teď v nejbližší době doporučila?
1: Tak ráda bych vás pozvala především rodiny s dětmi na interaktivní výstavu Vzhůru do středověku, kterou mohou navštívit v Městském muzeu Mimoni až do 6. září. A tato výstava návštěvníky přenese do období vzniku prvních měst, rušných tržišť, rytířů a středověkého života. K vidění jsou precizně zpracované repliky dobových předmětů, zbraní i rytířských zbrojí. A protože je výstava určená především dětem ve věku od 5 do 13 let, tak věřím, že zaujme a pobaví také hravé dospěláky. A součástí této výstavy je také oblíbená rodinná stezka po stopách středověku s řadou úkolů a hádanek, díky kterým si společný zážitek užijí jak malí panoši, tak i zkušení rytíři. Posluchači bych také ráda pozvala na hudební festival Spolu v molu, který se uskuteční již tuto neděli 9. srpna od 13 hodin v Zámeckém parku. Návštěvníci se mohou těšit na příjemnou atmosféru a pestrý hudební program. No a poslední prázdninový víkend pak bude patřit tradičnímu country festivalu Kozí mektání, který se bude konat v sobotu 29. srpna od 15 hodin na statku u Komínku. A věřím, že i letošní ročník nabídne skvělou hudbu, příjemnou atmosféru a bude krásnou tečkou za letošní letní sezónou.
0: Vy jste v úvodu poměrně obšírně, ale krásně vylíčila krásy Mimoňska, tedy Mimoně a nejbližšího okolí. Vy si asi nemůžete stěžovat na nedostatek turistického ruchu.
1: Ne, to ne. My máme hodně jako zájemců o přírodu, o to využití tady, protože ten mikroregion poskytuje pro koleře, online bruslaře i vodáky jako příjemné vyžití volného času.
0: Tak vám přeju samozřejmě i dál krásné, příjemné a poklidné léto a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkujeme a já bych poslouchala taky děkuji i za ten rozhovor s vámi a přejím vám i vašim posluchačům krásné letní dny.
0: Říká Renata Kratochvílová z Turistického informačního centra Mimoň.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Pavel Vítek a Mám rád vůni tvý kůže, to je vyloženě písnička do horkých letních dnů. K létu samozřejmě patří teplo a slunce a patří k němu i dovolené a v té souvislosti tady máme informaci pro vás v doxech a blízkém okolí. Kvůli čerpání dovolené je ordinace praktické lékařky pro dospělé Ireny Hadravové až do 14. srpna uzavřena. Ověřit si to můžete na webu města Doxy. Ale já vám samozřejmě přeju, abyste lékařskou pomoc nepotřebovali a dál si užívali příjemné léto, ideálně ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.

Českém rozhlase Liberec jsme se na chvíli vrátili do roku 1984 k prvnímu studiovému albu Petra Nadě Chráň svoje bláznouctva a z něj i stejnojmenná písnička. Ale teď už je čas hledět spíš dopředu, máme 7 minut před 16. hodinou, už se pro vás chystají zprávy, které na 16. hodinu přinese Hana Hauptfoglová. No a po 16. hodině se na celých téměř 60 minut sejdou u mikrofonu Pavel Kučera a spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a také fotograf Josef Fousek. No a společně pro vás budou mít samozřejmě další humoriádu. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne z České tím rozhlasem Liberec, ovšem neloučíme se na dlouho. Po 17. hodině se opět setkáme ve Dni v kraji.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Termín pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb právě teď skončil. Hrádek nad Nisou má vlastní technické služby, zajistí údržbu a správu budov. Policisté hledají seniora z České Lípy, podle rodiny je v ohrožení života. A i zítra bude slunečno a horko, odpoledne přijdou přehánky a bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a klidné odpoledne přeje Hana Fouglová. Právě skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidátní listiny a v případě senátních voleb přihlášky k registraci už musí být doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď mají kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména Český statistický úřad oficiálně zveřejní na svých stránkách koncem srpna. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
2: Týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
1: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. V Hrádku nad Nisou mají od srpna vlastní technické služby. Městská společnost zahájí činnost letos a jedním z prvních kroků má být převzetí provozu nového domu sportu a městského archivu. Po dokončení převezme i novou budovu polikliniky. Firma by do budoucna mohla zaměstnávat až 50 lidí. Jak uvedl starosta Pavel Farský, z uskupení Hrádek potřebuje změny. Radnice si od vlastní firmy slibuje větší operativnost i zlepšení služeb. Po prvním měsíci fungování svozového systému door-to-door musí frýdlantská radnice udělat několik úprav, například časů a frekvence svozů. Podle starosty Dana Ramzera z ODS se na začátku objevily také potíže s gravitačními zámky, kterými jsou nově uzamčené všechny kontejnery na sídlištích.
3: Nefungovalo nižší jednotky gravitačních zámků a potom házejí do těch odpadových nádob věci, které tam vůbec nepatří, jakože jsme našli v bioodpadu koberec nebo iglitové pytlíky nebo věci, které tam vůbec nepatří.
1: Lidé ve Frýdlantu můžou třídit odpad přímo u svých domů od července. Policie pátrá po seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty. Často také nosí červenou kšiltovku a batoh a používá trekové hole. Je 175 cm vysoký, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném muži policisté přijmou na lince 158.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou skoro jasno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky, večer i doznívající bouřky a bude teplo 21 až 18 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude opět slunečno, jasno až polojasno, odpolední teploty stoupnou mezi 33 až 36 na Českolipsku až 37 stupňů a i zítra později odpoledne očekáváme přechodně oblačno až zataženo, místy přehánky a nebo také bouřky, které mohou být i silné.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici číslo 270 u Petrovic, kousek za Modrou kaplí, srazilo osobní auto s Srnou. S opatrností tam projedete, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
4: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
0: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takový tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává syrečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A...
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřek. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš? A...
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, svůj sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Ostrava B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731-800-900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil v plovu chrousta. To je scénka z Stablehood Vínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šimkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Díky, jestli jdete dne, naschle.
4: Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučeroj, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den. Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
13: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme tak, pěkně, jo. Naslyšenou.
7: Ano.
13: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
14: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
15: To nevím.
14: Kost je pro psa a škola pro kočku.
15: No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
15: Nahodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
15: Ale děti.
14: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
15: Jak to?
14: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
15: A teď?
14: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
15: To já chodím do školy ráda.
14: Bodeď, šprtka.
15: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
14: Že mají všichni větší svačiny než já.
15: Ty jsi číslo.
14: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
15: No nazdar. Snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
15: Fakt? A jaká je?
14: Ale... Závistivá.
15: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
15: Co?
14: Otec, Hurvínku.
15: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
15: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
15: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
15: No, diď.
14: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážu... I mluvit.
15: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
15: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo, a Máni?
15: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
15: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
15: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
15: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
15: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
14: No, co pak?
15: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom
2: to
1: řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Satoranský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně nechybí. Tak. Ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodní. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprve 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, no,
2: ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá,
2: no, o tom mi povídejte, ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak
2: se
4: jo,
2: hezky,
4: mějte se
2: naslyšenou.
4: Hezky.
2: Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že
4: dobře.
2: Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se moc
4: děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Dubouřce, která se blíží Hrůstvy Siháka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně.

0: με σπενά.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
2: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
3: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
0: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, a teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
3: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
4: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
4: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktán.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
4: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť okrátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinádou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Válečně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. V Jablonci nad Nisou začne další rekonstrukce sídliště Šumava. Za první polovinu prázdnin vyjeli horští záchranáři v Jizerských horách 111krát. Stále vysoké teploty a také přehánky a bouřky, to je předpověď počasí na zítra. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Od poloviny příštího roku by se lidé proti chřipce a COVID-19 mohli nechat očkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Podle Matyáše Fošuma z Ministerstva zdravotnictví se lékárny budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí. Cílem změny je zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v České republice dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktických lékařů Petra Šonky očkování v lékárnách tento problém nevyřeší. Na jabloneckém sídlišti Šumava začnou v srpnu další opravy silnic, informovala o tom mluvčí magistrátu. Stavební firma bude pracovat v ulicích Březová a Spojovací. Naváže na předchozí opravu ulic Jeronýmova a Skelná. Práce by měly být hotové příští rok.
3: Oprava bude rozdělená do dvou částí. Od 11. srpna budou stavbaři pracovat v křižovatce ulic Březová a Skelná a postupně budou pokračovat ke Spojovací ulici. V ní navážou pozimní přestávce a opraví až ke křižovatce s ulicí Vysokou. Nové budou jednotlivé vrstvy silnic, povrchy a taky veřejné osvětlení. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Horská služba v Jizerských horách měla za první polovinu letních prázdnin 111 výjezdů. Je to téměř o 40 víc než v loni za stejné období. Podle horského záchranáře a mluvčího horské služby Marka Friše jsou nejčastějšími pacienty cyklisté.
4: Největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
2: Lidé na kolech by podle záchranářů především neměli přeceňovat své síly, měli by si dobře naplánovat trasu a pít dostatek vody. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu, nebudou se týkat těch, kteří ji už Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v České republice necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za poslední týden jich přišlo zhruba 800.
0: Počasí.
2: Je před námi další teplá noc, ochladí se jen na 21 až 18 stupňů a bude většinou skoro jasno až polojasno, ojediněle s přeháňkami a z večera doznívajícími bouřkami. Zítřejší ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné, odpoledne má být znovu oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a také bouřkami, které mohou být i silné. Odpolední teploty zítra naměříme v rozmezí od 33 do 36, na Českolipsku 37 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor dejte, v Liberci na křižovatce ulic Alojzina Výšina a Hrubínova se srazila dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Hezké úterní odpoledne 4. srpna, máme 4 minuty po 17. začíná den v kraji. A jaká témata jsme si na následující hodinu připravili? Liberecký kraj znovu nabídne obcím možnost přidat se k centrálnímu nákupu elektřiny a zemního plynu pro další roky. Někdejší výzkumný ústav textilních strojů v Liberci stal slaví 75 let a k tomu se podíváme do sloupu v Čechách, kde lesní divadlo před 105 lety vzniklo a už 20 let opět láká diváky. Další témata načrtne Hana Hauptfoglová v souhrnu regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V režimu osoba v ohrožení policisté pátrají po 85-letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy. Včera odpoledne odešel z domu a od té doby se neozval. Rodina se obává o jeho život a zdraví. Je 175 cm vysoký, štíhlé postavy, má modré oči a nakrátko střižené šedé vlasy. Na sobě měl tričko a šedé krátké kalhoty. Může mít i červenou kšiltovku a červený batoh. Policisté přijmou informace o jeho pohybu na lince 158. V České Lípě dnes začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea. A my další podrobnosti přidáme krátce po 17:30. Frýdlantští strážníci řešili za první měsíc fungování nové vyhlášky o veřejném pořádku jednotky přestupků. Odhalit jim je pomáhá kamerový systém. Podle vyhlášky například není možné odpad odkládat vedle kontejnerů. Jeden z přestupků popisuje starosta Frýdlantu Dan Ramzer z ODS.
2: Pravděpodobně někdo, kdo provozuje nějaké potraviny, přiveze použité krabice od nějakého pečiva a protože zjistí, že není tam přístupně volné místo na papír, tak to prostě odloží mezi kontejner na kov a na oblečení.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami. Je potřeba vyměnit 2,5 kilometru vodovodního potrubí od zdroje pitné vody u rybníku Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. A do buskovských jeskyní teď míří velké počty turistů, a to nejen o víkendech. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milky je to zřejmě kvůli vedrům. Podzemí je kolem 8 stupňů Celsia. Prohlídky začínají po 10 minutách a bývají předem vyprodané. Dušan Milka proto návštěvníkům doporučuje telefonickou nebo online rezervaci.
3: Při současném náporu je to nejlepší věc, jak si zařídit prohlídku, tak aby tady člověk nemusel čekat.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: počasí.
1: V posledních několika dnech bylo to počasí v Libereckém kraji trochu fádní, slunečno a teplo. Co nás čeká dál, to prozradí Polina Matěunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Nejprve se pojďme podívat, co nás čeká večer, v noci a ráno.
2: No v podstatě v nejbližších hodinách očekáváme, že na území Libereckého kraje přijdou bouřky, byla dokonce i vydána výstraha na pozorovaný jev, zasáhne to primárně západní část Libereckého kraje, hlavně Českolipsko, a v bouřkách očekáváme jako nejbezpečný jev spíše narazy větrů, které můžou být kolem 85 km za hodinu, a podobný tvár toho počasí bude pokračovat i během celého večera, což znamená, že očekáváme i další výskyt bouřek, které budou procházet hlavně přes Liberecko a Frýdlantsko.
1: Dobrá, a jaké bude ranní počasí? To už se trochu uklidní, anebo to bude přetrvávat i do ranních hodin?
2: A ráno už se to uklidní, ráno očekáváme, že obloha bude znovu skoro jasná až polojasná. Může nám zrychlovat vítr zase na Českolipsku, ale již bez bouřek, a tam dosáhneme v narázech jenom kolem 70 km za hodinu. Co se týče nočních a ranních teplot, tak poklesne nám to mezi 21 až 18 stupňů Celsia.
1: A teď už se pojďme podívat na středu 5. srpna, jak bude v Libereckém kraji.
2: A tak ráno a dopoledne bude provázeno poměrně klidným počasím, i nadále bude skoro jasno až polojasno, ale v odpoledních a večerních hodinách zase začnou se nám tvořit bouřky, které místy můžou být dokonce i silné, takže zase budeme očekávat primárně nárazy větru kolem 85 km za hodinu. Co se týče teplot, tak bude velmi podobně, jak bylo dneska, očekáváme 33 až 36 stupňů Celsia, Českolipsko bude o něco teplejší, tam padne i 37.
1: Tak to vidí Polina Matěunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju a přeju krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Generální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Založeno roku 1921, po druhé světové válce opraveno, v 60. letech zapomenuto a postupně zdevastováno, roku 2004 znovu slavnostně otevřeno. Taková je stručná historie lesního divadla ve Sloupu v Čechách a jaká je jeho současnost, to se vydal zjistit náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z lesa od skal na jihozápadním úpatí Pískovcového ostrohu na Stráži, kousek od Sloupu v Čechách, z místa, které má úžasnou atmosféru a láká sem spoustu diváků i umělců. A letošní sezona už je za půlkou a tento týden tady můžete zažít hned dvě představení. Co nás čeká dneska, také to už nám poví Radmila Jiráčková, která to tady má za pořadatele na pokyn.
3: Dobrý den, dnes večer uvedeme Erbenovu kytici v podání Metropolitního divadla Praha. Je to oceňované nastudování v režii Michaela Taranta a myslím, že právě kytice do lesního divadla dokonale zapadá. Tajemné příběhy, les, skály a večerní atmosféra vytvoří kulisu, kterou žádné kamenné divadlo nabídnout nemůže. Jsem přesvědčená o tom, že to bude výjimečný zážitek.
2: No, my tady máme už i samotné umělce z Metropolitního divadla, protože samozřejmě na představení se musí přijet dřív a asi na to venkovní je to ještě trošku jiné, než když se jezdí po sálech.
4: Tak určitě to je jiný, protože v divadle máte světla, máte tam samozřejmě akustiku jinou, dá se pořádně slyšet, zatímco tady se musí využívat různý sběrný mikrofony, aby opravdu ta přece sem dostává hodně lidí, jako jo, někdy přes 1000, tak aby to vlastně vůbec slyšeli, protože ten areál samozřejmě, nebo ten prostor není tak strašně udělaný akusticky, aby to mohlo tak být. No a jinak jsou tyhle ty letní scény přenádherný proto, protože jsou vlastně v tom prostředí úplně jiný, že jo, je to individuální. Někde jsou hrady, my hrajeme i na hradech, Košumperk a já nevím kde. A to zase úplně jiný, ale tady to lesní prostředí je přenádherný. A myslím si, že lidi, co jsou tady okolo na dovolený, jo, na táborech děcka, já nevím, dovolený nějaký z rodiči, tak oni jsou rádi, že mají zpestření jakýsi kultury, krom toho koupání a užívání si přírody, tak to divadlo večer vždycky pro ně je určitý kulturní zážitek.
2: Říká Dana Bartuňková z Metropolitního divadla. No a co nás tady v lesním divadle bude čekat po zbytek srpnových dnů?
3: Dnešním večerem sezóna rozhodně nekončí. Už pátek přijede Lukáš Langmajer s Liborem Jeníkem a jejich reví, tak to jsme ještě neviděli, Marie. Pak nás čekají oblíbení Krysáci, Kosí bratři, Začarovaný les, Vinetu a závěr sezóny patří Princi a Večernici.
2: Tak to si myslím, že výběr je opravdu široký, pestrý. Jaká zatím byla návštěvnost v té první půlce sezony?
3: Zatím nám počasí přeje, bouřky a déšť se nám vyhýbaly, takže průměrně jsme tak 400-500 diváků.
2: Dneska nás to snad maximálně tady jenom lízne a od 19 hodin už bude všechno připravené a bude se moct odehrávat děj Erbenovy kytice.
1: Říká z lesního divadla náš lesní muž a regionální stopař v jedné osobě Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký zbytek dne.
0: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec. My jsme před malou chvílí živě navštívili sloup v Čechách, což je samozřejmě na Českolipsku, a tam také ještě chvíli pobudeme. V České Lípě začíná rekonstrukce renesančního letohrádku zvaný Červený dům a další přilehlé dva objekty. Historická památka je teď nepřístupná a po přestavbě tam bude sídlit vlastivědné muzeum. Mezi exponáty bude také to, co archeologové našli uvnitř. A detaily zná redaktorka Johana Tománková, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tři budovy, které začne firma rekonstruovat, se nacházejí v areálu vodního hradu Lipí. Jedním z nich je cenný hrádek zvaný Červený dům, který je památkově chráněný. Opravovat se budou také další dvě navazující budovy, které jsou v městské památkové zóně. Stavební firma si dnes převzala staveniště a práce vyjdou na 77 milionů korun a potrvají 2 roky.
0: A co všechno tam bude do 2 let nového?
1: Jak jsme zmiňovali v úvodu, bude tam pobočka vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa. V Červeném domě budou exponáty z regionu a také dochované artefakty rodu, který dům postavil. Pokračuje jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
2: V dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat berky, protože vlastně Berkové založili tento objekt.
1: V dalších 2 budovách budou kanceláře muzejníků a také odborná pracoviště, například pro restaurátory, konzervátory, preparátory a další specialisti. Ti teď sídlí v hlavní budově kláštera a podle ředitele Vytáčka mají teď stísněné podmínky.
0: No a závěrem prosím pověz tam víc o Červeném domě.
1: Pochází ze 16. století, nechal ho postavit Jetřich Jiří Berka z Dubé. Červený dům je jednou z nejcennějších renesančních památek České Lípy a zároveň jediným dochovaným renesančním letohrádkem se sgrafitovou výzdobou v Libereckém kraji. V nedávné minulosti sloužil jako depozitář vlastivědného muzea. Všechny sbírkové předměty před rokem ale muzejníci museli kvůli rekonstrukci přestěhovat právě do zmíněného areálu kláštera.
0: Říká naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, Den v kraji, a pojďme se na chvíli vrátit k dnešnímu dopolednímu vysílání. Liberecký kraj připravil novou strategii nákupu energií na nadcházející 3 roky. Ten nový systém má lépe reagovat na vývoj cen na energetických trzích a omezit rizika cenových výkyvů. V čem strategie spočívá? Na to se kolega Jan Holub ptal redaktorky Kateřiny Kubíčkové.
1: Nová strategie je postavená na postupném nákupu komodit, který snižuje riziko, že se vše koupí najednou za nevýhodné ceny. Například v roce 2024 čekal kraj s nákupem energií na poslední chvíli a nakonec na tom prodělal 46 milionů korun, protože ceny šly v závěru roku nahoru. Postupným nakupováním zemního plynu a elektřiny chce kraj reagovat i na geopolitickou situaci, kdy například konflikt na Blízkém východě žene ceny energií zase krátkodobě nahoru. Postupný nákup rozložený na menší části by měl podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj představovat větší jistotu.
2: A taky to nakupování po postupných částech znamená, že nehrajeme ruskou ruletu s krajským rozpočtem, protože někdy se může zdát, že čekání na nízkou cenu může dopadnout dobře, ale tady je třeba vidět, že v tom roce 2024 prostě ta situace na těch krátkodobých trzích byla složitější. Teď i vzhledem k nepředvídatelnosti mezinárodního dění chceme jít spíš jistější cestou a nějak si ty ceny stabilně udržovat bez větších výkyvů.
1: To znamená, že by za nákup energií měl kraj vydávat vždy okolo 200 milionů korun ročně.
3: Kateřino, a jak odhaduje kraj vývoj cen na příští rok?
1: Zhruba ve stejné výši jako v loni a letos. U elektřiny je to asi 2300 korun za megawatt hodinu a u plynu přibližně 730 korun za megawatt hodinu. Nicméně už teď se kraj rozhodl pro své příspěvkové organizace nakoupit část energií i pro roky 2028 a 2029, jak uvedl jednatel krajské společnosti Energie LK Zbyněk Miklík.
4: Pro rok 2028 a 2029 už teď jsou ty ceny nízké, takže se přikláním k tomu, abychom nakupovali i pro ty další roky už v tomhle období, aby jsme ty ceny měli co nejnižší. Protože pokud nakupujete s dostatečným předstihem, tak ty ceny prostě na tom trhu jsou nízké a ti dodavatelé už předpokládají, že ta krize cen energií mírně klesne a ty ceny na burzách už jsou pro rok 2028 a 2029 nižší. Je to tam vidět na těch trzích.
1: Tento příznivý vývoj mohou využít i obce, kterým kraj nabízí se k nákupu přidat, potvrzuje Zbyněk Miklík.
4: Obce vlastně projevily zájem o to nakupovat s Libereckým krajem centrálně, takže my je poslovíme, zda se k nám připojí nebo ne. Nově dáváme možnost i spolkům, nejenom příspěvkovým organizacím těch obcí, ale i spolkům v rámci obcí, aby se připojili taky, protože v loňském roce některé spolky v obcích ten zájem měly, takže proč ne? Můžeme nakoupit i pro ně.
1: Kromě obcí se tak mohou nabídku využít třeba různé sportovní organizace, které provozují nějaké sportoviště, sokolovnu a podobně. Stejně tak i další spolky. Jedinou podmínkou je, že musí mít sídlo a působnost v Libereckém kraji.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec ve dní v kraji Koreána Hand in Hand. Na chvíli jsme se tady vrátili k letním olympijským hrám v Soulu a v čase jsme se přesunuli o 48 let zpět. Kdybychom se vrátili o 75 let zpět, s největší pravděpodobností bychom mimo jiné stáli u zrodu světově známého výzkumného ústavu textilních strojů v Liberci. Jenže doba pokročila a vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala, jen záběr je o dost širší, tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet snad všechny možné výrobní nebo obráběcí stroje přesně podle požadavku zákazníků a ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady slyšíme projekty robotického šití, to je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. Jak se to hlídá, aby nešel na křivo třeba?
3: Naučíme tvar toho robota, vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
4: Takže nahradí ty šičky, které by to nevím jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
4: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazněně Jaromír Ficek.
1: Dřevěný lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje, unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on pokaždý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
5: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
4: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
5: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty stroje, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotický broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 17 hodin 53 minut a z dnešního kraje, tedy z dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec je to vše. Nicméně naše vysílání pokračuje dál. Za malou chvíli vás čekají zprávy s Hanou Hautfoglovou, pak úžasné životy. Potom vlakem Libereckým krajem s pořadem navštívíme Bechyňskou železnici Františka Křižíka. A co pro vás chystáme na zítřek? Liberečtí hokejisté se připravují na první zápasovou prověrku. Už pozítří se představí doma proti Mladé Boleslavi a u toho bude kolega Pavel Petr. Zpráva jeskyní České republiky vyhlašuje první ročník fotografické soutěže Cvakněte jeskyni a vyhrajte. A v Krkonoších se v létě setkali české děti žijící v zahraničí. To tedy zítra, čili ve středu 5. srpna. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Skončila lhůta pro podání kandidátek do podzimních komunálních voleb. Vodohospodáři připravují obnovu vodovodu v Rovensku pod Troskami. Policie hledá 85-letého pohřešovaného seniora z České Lípy. A i zítra bude slunečno a horko, odpoledne přijdou přehánky a bouřky. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a klidný podvečer přeje Hana Hopfoglová. Kandidátku do podzimních komunálních voleb podalo v Liberci celkem 11 subjektů. Vyplývá to ze seznamu zveřejněného na webu města. Počet listin je o jednu vyšší než v předchozích komunálních volbách v roce 2022. Podobně jsou na tom také Semily. Podle vedoucí správního odboru Ludmily Schovánkové, tamní úřad eviduje 6 kandidátek a v minulých obecních volbách jich bylo 5.
3: Opak v Jablonci nad Nisou počet klesl. Zatímco v roce 2022 podalo kandidátku celkem 11 subjektů, letos jich bylo podle mluvčí magistrátu Jany Fričové 8. Česká Lípa počty zveřejní ve středu. Lidé tam budou kromě městského zastupitelstva volit taky část Senátu. V roce 2022 se do zastupitelstva hlásilo 12 kandidátek. Do Senátu v roce 2020 kandidovalo celkem 10 lidí. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Vodohospodářské sdružení Turnov hledá stavební firmu na opravu přivaděče v Rovensku pod Troskami. Stavbaři mají vyměnit 2,5 kilometru vodovodního potrubí od zdroje pitné vody u rybníku Hrudka po vodojem Bora nad Rovenskem. Firmy se můžou hlásit do 27. srpna. Rekonstrukce vodovodu má začít ještě letos a trvat 2 stavební sezóny.
4: Odhadované náklady dosahují 40 milionů korun. VHS Turnov na stavbu získalo státní a krajskou dotaci. Hlavním cílem rekonstrukce je podle ředitele svazku Milana Hejduka lepší dodávka kvalitní pitné vody. Tento přivaděč zásobuje pitnou vodou Rovensko, Žernov, Ktovou a část Hrubé skály a Karlovic. Ze Semilska Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Policie hledá 85-letého Vladimíra Svítka z České Lípy. V pondělí se nevrátil domů z procházky. Podle policie odešel v tričku a šedých krátkých kalhotách. Dále nosí červenou šiltovku, červený batoh a používá černé trekové hole. Pohybuje se pomalou chůzí. Jakékoliv informace o pohřešovaném seniorovi policisté přijmou na tísňové lince 158. Polské stíhačky zachytily dnes ráno nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na sociální síti X to oznámil polský ministr obrany Vladislav Košinak-Kamiš. Incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou skoro jasno až polojasno, ojediněle se přidají přehánky a večer i doznívající bouřky a bude teplo 21 až 18 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude opět slunečno, jasno až polojasno, odpolední teploty stoupnou mezi 33 a 36, na Českolipsku až 37 stupňů a i zítra později odpoledne čekáme přechodně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A dnešní bouřky teď úřadují hlavně na silnicích. Neprůjezdná je silnice číslo 9 mezi Dubou a Deštnou. Hasiči odklízí strom, který spadl do jízdního pruhu. A jsou také jen o kousek dál na silnici 3. třídy u Nedamova. I tam spadl na silnici strom. A strom odklízí hasiči také ze silnice z komunikace 2. třídy mezi Kravařemi a Heřmanicemi. Neprůjezdná kvůli spadlému stromu je teď silnice číslo 13 mezi Okrouhlou a Práchní. A ještě na jednu silnici spadl strom a je to silnice číslo 268 z Nového Boru ve směru na Cvikov. Buďte na všech svých cestách opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: těž plán.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Úžasné životy.
2: R.A. Dvorský podle Ondřeje Havelky.
3: Dobrý den, mé jméno je Ondřej Havelka a jsem velmi potěšen, že jsem byl přizván k tomuto povídání o R.A. Dvorském. Mě teda osobně na Dvorském nejvíc fascinuje ta úžasná profesionalita, s jakou k té muzice a ke své práci přistupoval. Myslím si, že v tom teda ho obdivuju.
4: Každý musí někdy něco mít, pro co žít, mít to rád.
3: Všichni svědkové, jaksi jeho současníci, kteří se o něm nějak vyjadřovali, včetně Jiřího Traxlera, s kterým jsem si dokonce osobně o něm mohl povídat, jo, říkali, že to byl neskutečně elegantní, slušný, kultivovaný člověk, že to byl skutečný gentleman, který nikdy jaksi nevyhledával konflikty a byl dokonalý profesionál. Takže vlastně všichni ho ohromně uznávali. Jsem velice rád, že tohle povídání natáčíme ve velkém sále pražské Lucerny. Je to samozřejmě zvláštní, protože jsme tady úplně sami, ten sál je prázdný, ale já tohle prostředí miluju, protože sám tady strašně rád hraju se svým orchestrem Melody Makers. Prošly tady skutečné dějiny jaksi populární hudby a jazzu a samozřejmě k R.A. Dvorskému se tento sál také velice jaksi intenzivně váže, protože Dvorský vlastně tady v roce 1940 a 41 uskutečňoval jedny z prvních vůbec koncertů populární hudby, protože to se do té doby vůbec nedělalo. Taneční nebo populární nebo jazzová hudba se hrála jenom k tanci, takže vlastně vyloženě sedící publikum, to bylo absolutně neobvyklé a protože Dvorský v té době už byl se svými Melody Boys tak populární, že si to skutečně producent, který obstarával tady koncerty nebo akce, mohl dovolit. Já mám dokonce takovou dokumentaci o tom, jak ty koncerty vypadaly, takže to bylo naprosto unikátní.

0: byl člověk, který vlastně díky své veliké píli, systematičnosti a samozřejmě velkému talentu se dokázal prosadit na tu scénu české populární hudby docela záhy a skutečně na tom konci 30. let už byl vlastně téměř nejdůležitější persona v tomto jaksi hudebním světě. On byl jednak vynikající muzikant, byl skvělý kapelník a taky to byl člověk docela obchodně zdatný, takže on si založil vlastní vydavatelství. A to vydavatelství bylo strašně úspěšné, protože Dvorský samozřejmě zachytil jaksi ten nástup těch amerických vlivů, jazzových a swingových, a i to byla vlastně strašně důležitá věc, že byl velikým popularizátorem té taneční hudby a oslovil právě mnoho takových mladých muzikantů ke spolupráci a mezi nimi patřil samozřejmě Jiří Traxler nebo Kamil Běhounek, to byly jako největší hvězdy, které právě prosadil Dvorský.
1: Pořádali jsme koncertní vystoupení v Ostravském divadle. S pořadateli bylo dohodnuto, že tu budeme hrát pouze jednou. Koncert byl vyprodán do posledního místečka a před uzavřeným vchodem se tísnili davy mladých lidí, převážně studentů, domáhajících se vstupu dovnitř. Když vylomili dveře, přiběhli za mnou pořadatelé s prosbou, abych šel ty studenty uklidnit a přislíbil jim, že příští den dopoledne budeme koncert opakovat. No tak jsem to udělal a mládež se v klidu rozešla. Jenomže profesoři oznámili žákům, že na žádný koncert jim volno nedají a kdo by šel na koncert místo do školy, bude mít sníženou známku schování. No a těch špatných známek schování muselo být požehnaně, protože divadlo bylo doslova natřískáno.
0: Dvorský samozřejmě byl posedlý tou muzikou už od svých dětských a pubertálních let a vlastně už někdy poté, co vystudoval obchodní školu v 15 letech, tak toužil strašně té hudbě se věnovat a po takových prvních pokusech o nějaké zaměstnání, víceméně úřednické práce, se prostě rozhodl, že to nechce dělat a že se chce věnovat hudbě. Ale on už vlastně v tom teenagerovském věku, jak se dneska říká, začal skládat. Dokonce se stala taková strašně šťastná náhoda v jeho životě, že Dvůr Králové, jeho rodiště, někdy, když mu bylo asi 17 nebo 18, navštívila Červená sedma. A protože jejich pianista nějak onemocněl, tak oni hledali záskok a poslechli se, že tam je prostě nějaký mladík, který slušně hraje na piano, tak ho angažovali a on s nima ten večer ještě hrál a druhý den ještě vlastně zaskakoval znovu. No zkrátka byla to veliká náhoda, že se takhle s panem Červeným seznámil a on samozřejmě okamžitě rozpoznal jeho talent a řekl: chlapče, ty bys měl přesílit do Prahy, ty prostě máš velký dar. A to se teda stalo, když mu bylo 20 a začala vlastně ta jeho hudební kariéra, která ze začátku byla svízelná. Díky teda těm stykům s panem doktorem Červeným a s lidmi z Červené sedmi získal místo nějakého redaktora v jednom hudebním nakladatelství pražském, ale samozřejmě především, jak si hrál na klavír, hrál v různých sestavách, v různých barech, až vlastně teprve v roce 1925 založil tu svoji první slavnou kapelu a tu nazval The Melody Makers. A já, když jsem tedy v 95. zakládal svoji kapelu, tak právě na počest tohoto Dvorského prvního vlastně ansámblu jsem tu svoji kapelu nazval taky Melody Makers, protože samozřejmě o téhleté kapelce se tolik neví. Dvorský především proslul až později, kdy jaksi tu kapelu přestavěl a založil vlastně nový orchestr, který nazval Melody Boys. Bylo to pětičlenný orchestr, který ovšem hrál na spoustu nástrojů, protože každý z těch muzikantů ovládal prostě nejen saxofony a trumpety, ale i třeba housle. Navíc začali zpívat více hlasně a to byl takový průlom prostě v oblasti těch malých barových ansámblů, které se etablovaly v Praze. Takže Dvorského popularita ohromně prostě stoupala.
2: To bylo

0: poctivá a solidní práce orchestru Melody Boys, vedená snahou hrát vždy jen dobrou taneční hudbu, měla úspěch. A naše popularita brzo překročila hranice Československa. Dostávali jsme nabídky z celého světa. Vídeň, Brémy, Ostende, Drážďany, Curych, Paříž, Reykjavik, Spojené státy severoamerické. A dokonce jednou k nám přišla nabídka od indického Maharadži Kapurthala. Zůstali jsme však v jedné Praze a jenom na letní měsíce jsme zajížděli do Karlových Varů, kde jsme hráli v Park hotelu Richmond.
1: Vzhledem k tomu, že si povídáme pro Český rozhlas, tak já musím říct, že vlastně už 5. května 1924 byl pozván Dvorský do stanu Dogbell, odkud Český rozhlas vysílal tehdy, a on skutečně realizoval první živé vystoupení, kdy sám hrál na klavír a zpíval, a samozřejmě Český rozhlas potom mu byl docela velmi nakloněn a věrný, takže v jeho zápiscích vlastně je, že těch vystoupení pro Český rozhlas za celou svoji kariéru bylo asi 1500.
2: Halo, halo, zdravím vás srdečně, vážení posluchači, a zahajujeme naše dnešní vysílání tangem Dávno vím, zpívá Jára Podstíšek.
3: Dávno vím, že si má touha, dávno vím, už léta dlouhá, dávno vím, že tobě náleží.
1: A vlastně největší sláva se odehrávala při přímých přenosech z hotelu Richmond, z těch jeho odpoledních čajů. A díky právě těm přenosům, které byly strašně populární, získal obrovský ohlas i v zahraničí, protože na těch krátkých vlnách se to dalo chytit vlastně v celém světě, že?
0: Rád bych při této příležitosti vzdal hold našim poštovním doručovatelům. Jednou totiž došel do Prahy dopis ze Štokholmu, na jehož obálce byla tato adresa: Volský, Praha. Na počtě dali hlavy dohromady a řekli si: Volský, no to bude možná Dvorský. Slyšeli ho asi v rozhlase a napsali jeho jméno foneticky. A skutečně ten dopis byl správně doručen. Švédský posluchač totiž v tom dopise psal, že pravidelně poslouchá naše koncerty a žádá mě, abych do příštího programu znovu zařadil píseň Good Night.

těch zápiscích dvorského jsem našel, že v roce 37 navštívil Karlovy Vary Douglas Fairbanks se svojí ženou Mary Pickfordovou a že začal docházet na ty odpolední čaje a že se mu to strašně líbilo, že ho to bavilo a že si nejvíc oblíbili, a to je právě to pikantní, že si oblíbili písničku Rád si pískám. A to je věc, která jaksi s jazzem nemá nic společného. To je prostě něco mezi pochodem a polkou, ale prostě Dvorský to zpívá šarmantně, pohvizduje si u toho a když si jako člověk uvědomí, že v tom 37. roce v té Americe už prostě válely ty největší hvězdy swingový, tak ten Fairbanks si oblíbil tuhletu podivnou prostě písničku a z toho já usuzuju, že Dvorský musel být ohromný šarmér. Prostě ten jeho projev na tom pódiu, ten živý projev musel být strašně zábavný, vtipný, milý, proto vlastně tolik jako přitahoval to publikum, protože samozřejmě nedělejme si iluze, že Dvorský s tím Melody Boys hrál jenom jazz, to vůbec, že jo. I ten český jazz byl vlastně dost jaksi pozadu, že jo, takže mluvme o tom jako o taneční muzice, kterou hrál, ale do toho samozřejmě hrál i valčíky, tanga, polky občas a tak dále, čili ten repertoár byl velice široký a multižánrový by se dalo říct.

Protože byl takový zvyk, že v každém filmu se musela objevit nějaká písnička, tak samozřejmě Dvorského často oslovovali, takže myslím si, že první angažmá filmové byly Muži v offsideu, kde zpíval takovou píseň Day Goal, takže to bylo takové jako legrační, ale potom se samozřejmě objevoval třeba ve filmech Christian nebo Těžký život dobrodruha a tak dále.

0: On se objevoval hodně ve filmech, ale vlastně takový ten pokus ho obsadit do hlavní role ve filmu Krb bez ohně, kde hrál s Hanou Vítovou, vlastně moc nevyšel, protože on byl trošku takový, no, ne trošku, ale hodně tuhý, hodně tuhý herec. To, co asi z něj vyzařovalo přímo na jevišti a v civilu a ve společenském styku, tak to prostě na to plátno se přenést nepodařilo.
1: Na cizinecký klub mám ještě jednu vzpomínku. Odpoledne tam byl ohlášen italský kníže Della Scala, který měl některým hodnostářům první republiky udělit vyznamenání. Já jsem byl pozván, abych hrál k tanci. Po obvyklých projevech a přípicích se postavilo 10 členů klubu do půlkruhu a to tak, že ten poslední stál u mého klavíru. Povstal jsem též, no a protože nebylo jinde místo, tak jsem stál těsně u těch, kteří měli být vyznamenáni. Kníže nedoslýchal a ještě k tomu byl silně krátkozraký. Vyznamenával jednoho po druhém, no a tak došel až ke mně. Sáhne na podušku a zjistí, že je prázdná. V domnění, že medaili pro mě schodil, se vrhl na zem a začal tam hledat onen metál. Tajemníkovi klubu nezbylo nic, než vrhnout se za ním a řvát mu do ucha, že ten 11. je muzikant a medaili, že nemá dostat. Ještě dneska se usměji při vzpomínce, co by se asi stalo, kdyby byl kníže začal rozdávat medaile ode mě.
0: Až do druhé poloviny 30. let vlastně hrál v těch svých kapelách na klavír a na harmoniku. Zpíval i u klavíru. Koncem 30. let už jenom zpíval a dirigoval. Takže moje role zkrátka na tom je ještě trošku jiná. A taky si myslím, že ten přístup k tomu uvádění u toho Dvorského byl jiný, protože já mám rád takovou tu otevřenou komunikaci s publikem, rád improvizuju a Dvorský ne. Dvorský byl velice jaksi pečlivý v té přípravě. A já jsem dokonce měl to štěstí nahlédnout do toho archivu Dvorského a tam byly třeba takové kartičky, na který si nastroji psal, jednak to měl přesně vymyšlený program, že jo, tak to já dělám teda taky. Ale on si skutečně psal přesně, co, jak si bude říkat k té jedné.

jeden z největších mezníků v té kariéře jeho orchestru Melody Boys bylo angažmá v Lucerna Baru a na Barandovských terasách. A to bylo prostě to nejvíc. Jako Lucerna Bar vlastně byl velice noblesní místo, kde se setkávaly velké osobnosti a Dvorský teda měl to privilegium, že starával zábavu. Taky k tomu se váže taková zvláštní věc, protože Dvorský měl tím, jak celý vlastně život trávil v těch zakouřených barech. On měl problémy s dýcháním, takže jemu se podařilo vymínit si takovou smlouvu s těmi bratry Havlovými, že vystupoval jenom část večera. A já jsem si myslel, že třeba vystoupil na hodinku, jo. Ne, protože ta kapela vlastně hrála od nějakých 8 nebo 9 hodin až do ranních hodin, že? Tak Dvorský měl v té smlouvě, že vystupuje od 9 do 12, takže 3,5 hodiny. A to bylo teda velká úlitba, jako vůči němu, jo. Takže to byl fakt jako tvrdý život, no.

0: Dvorského kariéra byla vlastně neuvěřitelně úspěšná, ale pak ho teda potkali vlastně v docela relativně mladém věku, protože že jo, on se narodil 1899, takže během války mu bylo 45 až 40 let. Za války on samozřejmě byl velice populární a díky tomu, že nacisti potřebovali Čechy, a tudíž vydali takovou vyhlášku, že právě umělci a především hudebníci mají udržovat dobrou náladu mezi lidem pracujícím, jo? Takže vlastně dali muzice zelenou. Jo? Takže on se dál objevoval vlastně i v těch filmech, které se točily u nás za protektorátu a uskutečňoval vlastně ty velké koncerty tady v Lucerně třeba. Že jo? Pak vlastně poprvé vyrazil v roce 40 a 41 na turné, což bylo taky jako neobvyklé. No ale s touto koncertní činností bohužel souvisela i taková povinnost, že musel občas hrát v továrnách pro dělníky.
1: Flieger a Dvorského, Dvorský se svým orchestrem. Doufám, že si zaspíváte všichni s námi.
0: No a stalo se právě někdy na sklonku války, že při jednom takovémhle koncertu se nějak fatálně nastydnul a dostal zápal plic a strašně těžce onemocněl a vlastně od roku 44 až do roku 46 se v podstatě jen léčil. Další rána ho potkala právě v roce 47, kdy zcela nečekaně zemřel jeho syn. To byla pro Dvorského šílená rána. No a pak přišla třetí, protože Dvorský díky tomu, jak byl schopný vydavatel, tak jemu se podařilo vlastně už v polovině roku 45 uzavřít smlouvu s Mills Music, což byla jedna z největších amerických agentur. No a samozřejmě komunisti to nechtěli dopustit, takže v roce 48 mu to zkonfiskovali. No a to byla poslední tečka prostě za tím jeho muzikantským životem.

0: 50. letech přišel takový jako docela šťastný comeback, kdy pan doktor Pixa prostě prosadil, aby on teda zase se objevil v médiích a vlastně spolu s Dvorským složil tu písničku, zpíval Konvalinkám Vodopád, že, kterou Dvorský naspíval s Hanou Vítovou. Byl to takový zvláštní už starší pár zpěváků a protagonistů, ale vlastně ta písnička byla velice populární. Já ještě si pamatuju v dětství, že v takových těch prvních vysíláních někdy na začátku 60. let jsem to párkrát zahlídl v televizi a že ta písnička mě utkvěla. Jo. Takže to bylo hezké. Myslím si, že víc jaksi hitů už potom neměl Dvorský, ale mohl zkrátka jezdit po těch estrádách, mohl cestovat prostě s těmi ansámbly, které prostě jezdili po těch menších městech a v těch kulturních domech vystupovali, takže jistý comeback zkrátka Dvorský zaznamenal, protože samozřejmě po válce přišla jako hrozná doba pro něj.
1: V roce 1952 jsme vystupovali s Otou Čermákem v cirkuse Beskyt v Ostravě. V první části probíhal varietní program a po přestávce instalovali v manéži elektrofonické varhany. Čermák začal hrát Nevinův narcis. Najednou se vám rozeřvali lvi. No, tak jsem běžel za krotitelem a povídám mu, prosím vás, nemohl byste ty lvi nějak uklidnit? Jak pak má takhle Čermák hrát? No jak je můžu uklidnit, když mě dráždí? Ať přestane hrát ty vysoké tóny a bude pokoj. A tak jsem vylez před oponu a posunky jsem vysvětloval Čermákovi, že nemá hrát diskantu, že to prostě lvi nesnášejí. Ota mě porozuměl a lvi umlkli. Jenomže v závěru se dostal zase do varu, nasadil vysoké tóny a dohrával skladbu Za pekelnýho řevu lvů.
0: Rudolf Antonín bylo jeho civilní jméno, že jo? Tak to se narodil a vlastně, když ještě přijel do Prahy, tak vystupoval jako Rudolf Antonín, ale připadalo mu to asi příliš fádní a taková ta módní vlna těch jaksi jmen atraktivních byla veliká, takže on si skutečně zažádal o oficiální jaksi uznání jeho pseudonymu a to Rudolf Antonín se změnilo v to R.A. příjmení si dal teda Dvorský podle svého rodného města. Já teda tady pořád mluvím o tom, že se mě podařilo nahlédnout do archivu, ale ono to je díky knížce, kterou vydal pan Vladimír Bittner, synovec R.A. Dvorského, se kterým jsem se seznámil právě ve Dvoře Králové, kam často teda jsme zváni, abychom hráli. R.A. Dvorský je pochován samozřejmě ve Dvoře Králové. Asi si to přál, protože toto město celý život miloval a rád se vracel do něj za svými příbuznými.
2: Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci mé.

z jeho repertoáru já nejčastěji zpívám Mám život hrozně rád, nebo Sám já chodívám rád, nebo Sám s děvčetem v dešti, Jedu nocí se svým koněm sám. To jsou věci, které naspíval právě se svými Melody Boys a které pro něj napsali ti jeho mladší souputníci. Není to jazz, není to vyloženě swing, já tomu vždycky říkám český taneční swing. A myslím si, že tohoto stylu byl skutečně největší protagonista právě Dvorský.

skončil další díl pořadu Úžasné životy. Ondřej Havelka zavzpomínal na talentovaného muzikanta a podnikatele R.A. Dvorského, který zemřel 2. srpna 1966, tady před 60 lety. A za chvíli se rozjede další díl magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr tentokrát bude cestovat do minulosti za jedním skutečným skvostem, nebo spíš skvosty. Vydal se na bechyňskou železnici Františka Křižíka na trať mezi Táborem a Bechyní. Průvodcem mu byl člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Pohodlně se usaďte, rozjíždí se další díl magazínu Vlakem Libereckým krajem. Tentokrát budeme cestovat, a to dokonce do minulosti, za jedním skutečným skvostem, nebo spíš skvosty. Vydáme se na bechyňskou železnici Františka Křižíka, tedy trať mezi Táborem a Bechyní. Na prázdniny to pro vás může být námět pro výlet. A ten určitě bude stát za to. Než se ale projedeme historickou Elinkou nebo Bobinkou, přijali jsme pozvání do výstavního vozu odhalující tajemství historie. Naším průvodcem byl Jiří Ješeta, jinak člen představenstva Českých drah a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu. Tak my jsme tady vlastně ve výstavním voze, který se dotýká samozřejmě té historie trati Tábor-Bechyně. Tak jaká je ta historie? Do jaké doby sahá?
3: Historie trati Tábor-Bechyně sahá do roku 1903, respektive ještě před něj, protože v roce 1902 začala výstavba té trati. A co je úžasné, za jediný rok byla ta trať postavena. Je to 24 kilometrů dlouhá trať, která velmi krásně kopíruje terén a je postavená jako první vlastně na evropském kontinentu jako elektrická.
2: Jaké zajímavosti ta trať nabízí, protože samozřejmě je místem, kam turisté rádi jezdí, hlavně milovníci té železniční historie.
3: Ta trať, jak jsem řekl, je první elektrická, je také jediná v České republice, která je napájena 1500 V, ale nebylo tomu vždycky tak, začínala na 750 V. A je výjimečná právě tím, že velmi přesně kopíruje terén, má prudké oblouky, byla výjimečně povolena na výstavbu poloměru oblouků dokonce jenom 125 metrů. Použili se na ní lehčí kolejnice, jo, ušetřilo se tak 200 tun oceli při té výstavbě a vlastně končila před Bechyní na svém začátku v roce 1903, protože hluboké údolí řeky Lužnice nebylo ještě možné tenkrát překonat.
2: Teď se spolu bavíme o prázdninách, samozřejmě do Bechyně jezdí běžné vlaky, ale co ty historické, co ty nostalgické, jak je možné se s nimi svést?
3: Historické vlaky jsou provozovány každé léto od července do srpna na této trati vždycky v sobotu. Každou sobotu jezdí 4 vlaky vedené lokomotivou takzvanou Bobinkou, malá kapesní bobina, která má 2 historické vozy z 30. let. A jezdí také ten slavný Křižík, ta slavná Elinka, která jezdí 2x z Tábora do Bechyně, tam a zpátky. A jezdí také vždycky v sobotu od začátku července až do konce srpna.
2: Jsme se bavili o tom, že na trati jsou různé zajímavosti, včetně mostů. Tak co k tomu můžeme říct?
3: Most Bechyně je skutečně unikátní. Je to stavba z roku 1928, byl otevřen na výročí založení Československé republiky a umožnil právě dojet vlaku, který končil dřív před Bechyní, až do Bechyně. A tento most je stavebně unikátní v tom, že je na něm současně provozována jak silniční, tak železniční doprava.
2: Teď jsme tady v tom voze, který připomíná historii, co všechno tady vlastně můžeme najít. S čím se tady můžeme seznámit, než usedneme do toho vlaku?
3: Tento výstavní vůz tady v Táboře je novinkou této sezóny. Otevřeli jsme ho teď v roce 2020. A je tady samozřejmě možné vidět historii té tratě, osobnost pana Křižíka, osobnost také pana Ringhofera, který stavěl vlastně skříň té slavné Elinky. A jsou tady vidět věci, které jsou určitým tajemstvím a záhadami železnice, tak jak naši předci, když tu železnici tvořili, tak používali tenkrát věci, které vlastně znali naši předkové, kteří stavěli architekturu a používali typicky třeba točna nebo křižovatková výhybka. O tom všem se tady můžete dozvědět ve větším detailu, jak ta železnice má ještě mnohem hlubší a delší kořeny než jenom ty, které známe my z té matičky Anglie 200 let zpátky.
2: Navíc i děti si tady asi přijdou na své, protože je potřeba je nějakým způsobem zabavit.
3: Je to tak, máme tady pro ně dřevěné modelové kolejiště, je tady kolejiště z Lega, je tady kolejiště, které jezdí skutečně klasické vláčky, jsou tady i modely z Lega, takže je tady spousta věcí i pro malé děti.
2: S Jiřím Ješetou si povídáme o historii bechyňské železnice a budeme v tom pokračovat už po písničce.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se na Bechyňku a také za Jiřím Ješetou, se kterým si povídáme o zajímavostech spojených právě s touto tratí spojící Tábor a Bechyni. Jsme zmínili osobu pana Františka Křižíka. Jaký on měl vlastně vztah ke zdejšímu regionu?
1: Tak František Křižík měl svoji továrnu v Praze, ale působil velmi široce po celé České republice, ale i v zahraničí. Tábor měl velmi rád jako osobně a nebylo to z Prahy daleko a byli tady lidé, kteří byli nakloněni inovativním projektům, protože tohle bylo skutečně velká inovace, velká novinka, postavit trať, která nebyla obsluhována parními lokomotivami, ale elektrickými. Víme, že Křižík byl velký průkopník elektrických vlaků, postavil taky elektrickou tramvaj třeba v Praze, fontánu samozřejmě a další věci. A to, že přivedl železnici elektrickou do Tábora, tak uspíšilo i vlastně elektrifikaci Tábora jako takového. A vlastně díky elektrárně, která napájela tuto trať, tak vlastně bylo možné i svítit v nemocnici, na úřadě, po městě, v těch úředních budovách, právě díky té trati, protože on to dokázal všechno takhle krásně propojit.
0: Než se dostaneme k těm krasavicím, tady k Elince a Bobince, tak ta trať je vlastně i východiskem na různé, řekněme, turistické cesty, je to tak?
1: Ta trať je zajímavá i svým okolím. Samozřejmě Tábor a Bechyně jsou asi nejvýznamnější. Tábor nabízí spoustu zajímavých míst, Husické muzeum, podzemí, Čokoládové muzeum a tak dále. Stejně tak Bechyně, nádherný zámek, krásné výhledy do okolí, ale třeba Stádecký most je dostupný pěšky z této tratě, nebo Příběnice, Zříceněna, takže je možné se vypravit i na výlety do okolí, ať už pěšky nebo na kole.
0: Navíc přímo tady v Táboře a pak také v Bechyni je remíza, která je možná navštívit.
1: Ta trať je velmi jako izolovaná od ostatního provozu, sice kolejově propojená je, ale elektricky nikoliv, tak měla i svoje vlastní jakoby depo, říká se remíza, je to vlastně garáž na ty lokomotivy, které po ní jezdily a v ní se také opravovaly. Zde v Táboře je v soukromých rukou vlastní pan Šatava, ale umožňuje ji navštívit vlastně každý 14 v létě ve spolupráci tady právě s tím výstavním vozem. A na konci té trati v Bechyni je remíza ve vlastnictví Nadačního fondu Světa železnic. V ní je obrovská

0: městské trhy v Bechyni, koloběžky a tak dále, tak se ten zájem pohybuje od 100 do 200 lidí na jednom vlaku, což je na regionální trať velmi slušné číslo.
1: Která společnost vlastně provozuje tu zdejší dráhu?
0: Provozují to České dráhy, jak tu historickou vozbu, tak ty pravidelné vlaky. Ta bobinka vlastně jezdí jako na pravidelných spojích. Národní technický muzeum vlastní tu Elinku a tím vlastně partnerem a organizátorem hlavním je nadační fond Svět železnice, který vlastně dává dohromady ten personál, dobové uniformy, komunikaci kolem a všechny ty věci, které souvisí s tou historií a s tím historickým provozem.
1: Bechyňka, tedy trať mezi Táborem a Bechyní, je tématem letního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si s Jiřím Ješetou, členem představenstva Českých drah a náměstkem generálního ředitele pro osobní dopravu.

0: Vydáváme se znovu na Bechyňku. Ideální to místo pro některý z letních výletů. A samozřejmě je to i tip pro vás, milovníky železnice, kam se vydat. S Jiřím Ješitou si o tom všem povídáme v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pojďme k samotným krasavicím. Nejprve Elinka, pojďme ji představit, protože to je dáma, která si zaslouží představení.
1: Dáma, skoro bych řekl prababička, 19.

0: 1503, jak už jsem říkal. Oni byli celkem čtyři, ty elektrické motorové vozy EM400. Vyrobeny, zachoval se pouze jeden, ten, který tady máme. Ty ostatní v těch 70. letech nepřežili tehdejší dobu, tak řeknu zjednodušeně. Unikátní je, že přestože je 123 let stará, tak je pořád provozně schopná jezdit, což je úžasný. Je to díky péči tady místních lidí z depa, odborníků z Národního technického muzea. Ta lokomotiva nebo ta jednotka motorový vůz má 40 míst k sezení, měla vlastně druhou a třetí třídu, tak to bylo tenkrát označeno a rozděleno, do dneška ty nápisy na tom vlaku můžete vidět a ovládá se velmi jednoduše. O zajímavosti je třeba, že sběrač se zvedá ručně takovým koženým páskem a máme tři strojvedoucí na Českých dráhách, který s ní dokáží jezdit, jinak vlastně nikdo ovládat neumí. Postupně se třeba učí další, protože ty starší už odchází do důchodu, takže ona je skutečně unikátní svým provedením. Má maximálně rychlost 30 km v hodině. V těch prudkých obloucích, v těch malých obloucích 125 metrů poloměr, který je třeba tady v Táboře nebo v Sudoměřicích, tak může maximálně 15 km a dokáže teda za sebou vozit i další osobní vozy, ale my ji provozujeme vzhledem k tomu, aby jsme ji trošku šetřili, tak ji provozujeme jenom solo, takzvaně, takže jezdí sama.
1: Vy jste říkal, že se jednoduše ovládá, jak složitě se o ní pečuje, ale protože určitě potřebuje velkou údržbu.
0: Ta péče je náročná, je to unikátní zařízení, desítky let starý. Například ta oprava motoru, která probíhala někdy v roce 2022, tak byl velký problém najít odborníka, který dokáže převinout keramicky ochráněný s křemíkem a s dalšíma věcma motory, který dneska vlastně už se nevyrábí standardně a oni už se to udržovat neumí. Podařilo se to, takže stará se o ní tým lidí, kteří mají jako zkušenosti a není to vůbec snadné, ale daří se to.
1: Je v majetku Národního technického muzea, jinak ale má své místo tady v Táboře po celý rok.
0: Ano, ona je tady nastálo deponovaná, dokonce má zde v místní velký kruhový remíze svůj vlastní parkovací stání, ještě ochráněný od ostatních lokomotiv, aby nebyla přístupná ani veřejnosti, ani zaměstnancům, je skutečně jako pod větším dohledem. A vzhledem tomu, že nemůže jezdit nikde jinde, jen z Tábora do Bechyně, tak je logicky deponována tady v Táboře.
1: Další krasavicí je bobinka, tak co k ní můžeme říct?
0: Bobinka nebo také malá bobina nebo také kapesní bobina, jsou to lokomotivy elektrické z 50. let, které byly postaveny trošku menší, kratší než ty klasické velké bobiny, které známe z těch velkých tratí. Bylo to i z důvodu právě těch prudkých oblouků, že obě dvě ty lokomotivy jezdily jak na Lipno, tak do Bechyně. Zajímavostí na ní je třeba to, že má zavazadlový prostor, kde se tam dávat kola a kufry a zavazadla.
1: Přímo v lokomotivě je to.
0: Přímo v lokomotivě. V boku jsou dveře z dvou křídlí, které se otevřou a můžete tam naložit zavazadla. Takže to je taková zajímavost. Jinak na obsluhu je velmi jednoduchá, je to taky 1500 voltů, samozřejmě jinak by tady jezdit nemohla. A vlastně nadační fond Svět železnice, který vlastně založili České dráhy, tak vlastní dvě tyto lokomotivy. Obě dvě jsou provozní, podařilo se je v těch 20. letech opravit. A vlastně při provozu tady na té trati při tom historickém létě se střídají.
1: Kde jste ji získali, nebo jaká byla cesta její právě do Tábora?
0: Všechny ty lokomotivy začínaly v Praze, v pražském uzlu, 1500 voltů, tenkrát bylo vlastně v Praze standardní napájení na začátku v těch 50. letech. Potom, když prošla Praha a vlastně celá severní část republiky přeměnou na 3000 voltů, tak už nebyly potřeba a ty tratě na 1500 voltů byly tenkrát dvě, právě Tábor Bechyně a ještě v své době Rybník Lipno nad Vltavou. Takže tyto lokomotivy fungovaly na těchto dvou tratích, potom na začátku těch 60. let a vlastně už tady zůstaly.
1: Magazín vlakem Libereckým krajem byl pro dnešek do cílové stanice. Jedno vám ale můžeme slíbit, na Bechyňku se v brzké době určitě ještě vydáme. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policejní hlídky tento týden zaměřují kontroly na dodržování rychlosti a alkohol za volantem. Policisté pátrají po seniorovi z České Lípy, od včerejška se neozval rodině. Boskovské jeskyně mají v horkých dnech nadprůměrnou návštěvnost. Stále vysoké teploty a také přehánky a bouřky, to je předpověď počasí na zítra. Hezký večer, u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Policisté se při kontrolách zaměřují hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich jsou stovky. Pokračuje mluvčí David Šén.
3: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
2: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V režimu osoba v ohrožení policisté pátrají to po 85-letém Vladimíru Svítkovi z České Lípy. Včera odpoledne odešel z domu a od té doby se neozval. Rodina se obává o jeho život a zdraví. Muž je 175 cm vysoký, štíhlé postavy, má modré oči a nakrátko střižené šedé vlasy. Pohybuje se pomalou chůzí a používá černé trekové hole. Pokud jste ho viděli, ozvěte se policii na tísňovou linku 158. Do boskovských jeskyní teď míří velké množství turistů, a to nejen o víkendech. Podle vedoucího jeskyní Dušana Milky je to kvůli horku. Podzemí je totiž kolem 8 stupňů Celsia. Prohlídky začínají po 10 minutách a bývají předem vyprodané. Dušan Milka proto doporučuje telefonickou nebo online rezervaci.
4: Při současném náporu je to opravdu jako nejlepší věc, jak si zařídit v pohodě prohlídku, tak aby tady člověk nemusel jako čekat, já nevím, hodinu, dvě hodiny.
2: Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Českému rozhlasu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Dagmar Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery.
1: Počasí.
2: Je před námi teplá noc, ochladí se jen na 21 až 18 stupňů a bude většinou skoro jasno až polojasno, ojedinělé ještě s přehánkami a s doznívajícími bouřkami. Zítřejší ráno a dopoledne bude skoro jasné až polojasné, odpoledne má být oblačno až zataženo, místy s přehánkami a také bouřkami, které i zítra mohou být silné. Odpolední teploty zítra naměříme v rozmezí od 33 do 36, na Českolipsku 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Opatrní teď buďte na silnicích, hlavně na Českolipsku. Hasiči odklízí z vozovek spadané stromy hned na několika místech v Novém Boru, také ve Cvikově, v Žandově, v Horní Polici i na silnici mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách. Tak s tím počítejte, buďte opatrní, snižte rychlost, ať v pořádku dojedete právě tam, kam potřebujete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, víte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dobrý večer. Lačerat šukar šuniben. Adeđive zvakeraha pale halgata. Pal amare romane gilja. Jak uchovat hudební tradici, která pomalu mizí? Odpověď hledá vznikající dokument Píseň mojí duše, zachycující životní příběh slovenského zpěváka Otto Bundy, který vyrůstal v rodině romských hudebníků na východním Slovensku. Film připomíná Halgata, smutné a tklivé písně, jedinečný hudební projev spojený s kulturou československých a maďarských Romů. S Ottou Bundou si povídal Dušan Vagaj.
1: Hej, dedik, tu mám opreke blakáva, v ketu rovím na.
2: Otto Bunda a jeho dokument o Halgatu.
3: No, zpočátku,

Halgatou bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčilek slavíkových, takže to vypadá jako, že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21. a půl kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den. Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mě mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobré, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, vlastne bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne opravdu podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znelo, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano,
0: jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo je to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teraz, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätávali. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: jak báj.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
2: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
3: Zlatá láska.
4: Dobrý den. Budete Stanislav?
5: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
4: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den.
4: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
6: Je, děkuju. Děkuju.
4: A kdo to štěká?
6: Igyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tam to je náš.
4: Které je hodnější?
6: Tam to, oni jsou oba hodný, ale tam to je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
4: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
5: No, 57 plus.
4: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
5: Po 9. září.
4: Tak na vaše zdraví a to manželství.
5: Tak, tak. Berem to. To zdraví nejdůležitější. Už to taky není tolik.
4: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
6: No, byste mohl, ne.
4: A pořád v pohodě?
6: Zatím jo.
4: Tak to je dobře.
6: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
2: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
4: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
6: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
5: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
6: A on je to takový jako park velký.
5: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
6: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
4: Jak jste se na ten den vyšňořila?
6: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
5: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
4: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
6: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3 by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
4: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
5: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
4: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
5: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka do večera, do 8.
6: No. Hrála tam jako kapela, no.
5: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
4: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
6: No, my jsme se shodli ve všem, i nalevo, jak se řekne.
5: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám tak do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
4: To nevadí, ale ve dvou.
5: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
4: Kdy jste si dali první pusu?
5: Bylo to tady ve Opatovicích o pouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec z vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
4: No, povídejte, jak se to odehrálo.
5: Co?
4: Jak se to odehrálo?
5: Jako se to odehrálo u každého jiného.
4: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řek, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
6: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
4: To další jste si nechali až po svatbě?
6: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
5: A bylo to hlavně bez následků.
6: Jo.
5: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
2: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
5: Každej to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý dva roky a taky.
4: Kde jste sloužil?
5: Ha. V pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
4: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
5: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
4: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
6: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, větě, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No, tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
4: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
6: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
4: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
5: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
6: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
4: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
6: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, víš, on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak po vzájemný době jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Měl průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No a chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Co ještě by bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořalku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, slečno nevěsto, berete si ze přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Neválte, jsme se brali 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusela nic vysvětlovat, si nemuseli nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás, nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím, pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se chodilo ovozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste, no já pám na hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě, změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká
3: 45. No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
4: Hej, strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manžele i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal no, jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu jsem je ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to? Je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvujou nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo neostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám, ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: O 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americké nesmysly se nedíváme.
3: Jakou

0: v restauraci, když na to přijde?
1: Nikdo, my tam nechodíme.
0: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
2: Vždycky rychle.
1: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
0: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
1: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
0: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
2: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
0: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
1: No, tak to no, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
0: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
2: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezky. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět z návse. No, něco takového.
0: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
1: No, asi dost dobře.
2: Ostýchavě.
0: Ale s láskou.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
5: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
2: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
1: Králíci, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
0: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
2: No tak to je zahrádka, kytky. No jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
0: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
2: I pejsek v téhle době dělá radost.
0: Spí s váma i v posteli?
1: Samozřejmě. Jasně, že jo.
2: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
0: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
1: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
0: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
2: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
1: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život. Musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
0: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
2: Ano. Je.
0: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?

0: poděkovala?
1: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
2: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
3: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
2: Jak moc jste rád, že jí máte?
3: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
2: Milujete vaši ženu?
3: Jistě, proto s ní jsem taky.
2: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
1: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
2: Milujete ho?
1: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhou opustil. No, bylo by to těžké.
2: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu, někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
1: Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Hrbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal? Děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než 1 000 000 předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy, jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

dřív. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako kolik.

zase smut jako dřív. Hey, yesterday, budem smut zase smut jako dřív.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje, a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele Frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebení dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879 jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru dolů pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerichtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? Podeď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi neje zle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidím, že pelná fůra, do očí mi to opakujou. Banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě. Ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách. Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordy dudy.
1: Mordy dudy?
0: Ano, mordy dudy a střílejí jako diví.
1: Že střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. A to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: Jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: wyjdzie.
1: Tamki taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: K službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat, jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot z čela mi hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno poodpočinouti, posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho, vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z

z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ani drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé černé chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista. To mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli. To mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru, sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Bělej vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského. Únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na Štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefonní číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

Kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všechny, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni tají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já nevím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mi úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá, tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouští trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No
1: u nás by měla být nastavená taková laťka morálky a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřel, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasněte

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a neprávem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte. Klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kde je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn, gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví.
2: No, nikde neví. A to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: Tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: Byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání, namříže, prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Potom tý kompresu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už mi to nevrátí, ale nabil jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil? A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi se takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, to tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam zasiští kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale nechme všichni trát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu nebo čas nebo celý trest. Ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. A ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Bylo takové ošemetné, kdy se vlastně prostě byli lidé, politiky a k tomu nějaký štěstí. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde, zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestii a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářili jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně.

0: rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček.
2: Tak

0: Ivana Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás tak chci zdravím, pane redaktore, i posluchače, noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťasten jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem

0: anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. Anebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků kvůli, kteří jsou tam zemi domů zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku svobození je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězeňská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt v té věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále, jídlo.
0: To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: To zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct v té věznické službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vědí z těch požadavků, moc není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se musel tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl 2 roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodí se do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi, taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

stanu v pět, ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju.

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

0: ceno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj. Prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text, tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České
1: ano.
2: republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník,
1: ano.
2: Ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano.
2: My vlastně...
1: Máte to doma
2: ano,
1: a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme ano. Potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano. odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a víte, mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále.
1: Oh.
2: Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Jsem si tak uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce... A já tady vidím vlastně konkrétní datum. 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to bylo rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisu.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. To musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.
3: Noční link.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtržili od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková. No,
1: já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějaké sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Protože já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a ptali se mě na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim. A já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Když nějaká facku nebo něco takového, asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u vězňů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Víte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prvanivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano.
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát trestaní.
0: Ano, recidiva tam byla.
1: Ano. Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Ano.
0: Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, když, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve přiblížila 50. Těsně před 50, tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením, maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžu představit, co vám se teda honilo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom tahu.
0: Kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak. ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil.
0: Vracet, co dostat, ale vracet, to je to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože.
1: A jestli... Protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná, je...
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Naschledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde... protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc.
0: Ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si by pasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: To když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo nobles, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takovej přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečtěl. Nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude.
0: Děkuju.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padaly do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně celé uzavíráte.
2: Večer, to tak, no já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, měla... jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat. Byl to hrozný pocit.

0: našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je to je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no život, že by to neudělal, to je nesmysl, teď je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak, takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
1: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
0: No jo, ale pak jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
1: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda, úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a přesně. Než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám.
0: No, já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
1: Děkuju, že jste promluvila i vy, byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
0: Děkuju. Dobrou noc.

asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina, no budeme končit, ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním, děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis, i když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdravá. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý, já to nevydržím, je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale grácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovaný blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízký. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cítí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní, neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět Křemencový ulice a penátů spolu s Bíčím okem a Červeným esem. Svět Stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a Borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. Veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít, ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovy, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo On už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: Hele, koukej, podívej se, divnej brachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle, kočka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyda Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyda Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost.

0: cestu Járyda Cimrmana na řemenu.
1: Celou zvonici?
0: Celou zvonici.
1: Je dřevěná nebo zděná?
0: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
1: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
0: Přesně tak.
1: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
0: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
2: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a nashledanou příště.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc. Thank you.